0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

Just empty words for a week or two.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
3: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
4: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
3: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
4: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Snad

0: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
1: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
0: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
1: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
2: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
3: Hi, this is Madonna.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6:00, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky znovu zdražují a lidé si měsíčně připlatí stovky korun. Průměrná sazba hypoték na začátku června stoupla na 5,3%. Podle ekonomů jde oproti minulému měsíci o další zdražení úvěrů na bydlení. Modelová splátka hypotéky na 3,5 milionu korun vzrostla od března o více než 800 korun měsíčně. Vyšší sazby tak dál komplikují dostupnost vlastního bydlení pro řadu domácností. Vláda chce opět řešit financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Tématem bude plánovaný převod financování obou institucí z koncesionářských poplatků na stát. Ředitelé ČT Hynek Chudárek i Českého rozhlasu René Zavoral se změnou dlouhodobě nesouhlasí. Obávají se hlavně větší závislosti veřejnoprávních médií na politické moci. Čeští fotbalisté před mistrovstvím světa absolvovali mediální povinnosti FIFA. Reprezentanti na základně v Dallasu podstoupili oficiální mediální den. Hráče čekalo focení, natáčení i speciální propagační spoty před startem šampionátu. Fotbalisté během programu předváděli například i své typické oslavy vstřelených gólů. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na procházkách do přírody, tak pozor na klíšťata. Jihočeští hygienici už letos evidují téměř 230 případů lymské boreliozy, což je zhruba dvakrát víc než ve stejném období loni. Klíšťové encefalitidy je zatím na jihu 9 případů. Po návratu z lesa nebo parku se proto pořádně prohlédněte. Borelioza se dá léčit antibiotiky. Očkování proti ní zatím neexistuje. Dnešní počasí do přírody moc lákat nebude, čeká nás povětšinou zataženo s přehánkami a denní maxima se zastaví na 20.
8: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Začíná nový den. Kámen.
2: Kámen?
3: Zde.
1: Kámen.
2: Zde.
1: Držu po.

0: Where is the love? Na Hit Radio Black Eyed Peas 6.06 a já se ptám, where is to teplo? Na dnešek slibovali, nebo na dnešní noc slibovali tropickou noc přes 20 stupňů, tak si říkám, kde to je, protože ráno mi teplo mě ukazovalo 16. Tak jak to vypadalo u vás, co?
1: Já jsem upřímně vůbec nějakou teplotu v místnosti nebo venku nevnímala, protože já jsem celý den toho měla tolik, že když jsem se pak konečně v 10:30 zastavila a mohla si sednout, tak to byla bomba.
0: No
1: teda.
0: Tak počkej, tak to já jsem teda vnímal hodně, protože včera večer člověk jenom seděl a mrkal a já jsem byl úplně orosený. Co u Davidu?
2: Bylo vedro, no. Taky bylo... jsem si včera říkal, že byla takový první tropický večer.
0: A bylo to takový upatlaný prostě.
2: Nepříjemný.
0: Člověk se musel opláchnout, aby pak mohl jít vůbec do postele. No, takže by mě zajímalo, kde je teda těch 20 stupňů teďka aktuálně. Protože meteorologové to slibovali, tak pojďme na to přijít. Tak můžeme na to přijít v minutě šampionů, jo. Tak pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo a kolik je právě teď u vás stupňů, to číslo. Kam to napsat, znáte.
1: 777-937-777. My pak budeme mít 60 sekund na všechny zprávy od vás. Uslyšíte se tady u nás v rádiu, tak šup.
0: Tak nám napište a doufám, že najdeme to místo, kde byla ta tropická noc, kde je aktuálně přes 20 stupňů. Teď další muzika.

0: Miles Smith, Nice to meet you, tak hledali jsme a našli jsme. Ptali jsme se, jestli u vás bylo více jak 20 stupňů, případně kolik je u vás aktuálně a jak se vám na dnešek spalo. Začíná minuta šampionů teď.
1: Wendy Písek, spalo se dobře a aktuálně mají 17,5 stupně.
0: Honza Broumov, vyspal se všelijak, je u nich 17,5.
1: Simča Beroun, 19,5 stupně, bohužel má tento týden noční.
0: Eva Ledeč nad Sázovou, nespalo se, bylo hrozné vedro, teď je 16.
1: Lenka, Bílý potok pod Smrkem, ráno v 5 hodin bylo 20 stupňů.
0: A to je ončo. Milena, Nové město nad Metují, v 10:30 upadla do komatu a vzbudila se před budíkem v 5 ráno. Aktuálně mají 19,9 stupňů.
1: Eva Ostrava, 13 stupňů.
0: Martin Lukavec u Fulneku 9.
1: Tomáš Třinec, 15 stupňů.
0: Wendy Husinec u Prachatic, 23 stupňů, bylo horko v noci.
1: Andy Praha 9, spalo se hůře a mají teď 18 stupňů.
0: Zdeněk Kamenice už ve službě a Holešovice 21,5 stupně. No tak někde teda ta noc tropická byla a dopadlo to. U nás tady, odkud vysíláme, Praha hlásí 18 stupňů. A hlásíme taky další hity, One Direction, 6 hodin. 12 minut. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné ránko.

0: Plamen. Na Hit Rádiu 6 hodin 18 minut posloucháte Snídaní šampionů. Česko hostilo hokejový šampionát 2 roky zpátky. Rok 2024, to jsme brali zlato. No a už víme, kdy u nás bude další mistrovství. Údajně by to mělo být v roce 2031, to prozradil jeden slovinský funkcionář. Slováci v roce 2029. Tak si říkám, kolik nám vlastně bude za těch 5 let v roce 2031? Kolik nám bude? Počkej, já si mám u sebe.
1: Těžký počty,
0: no tak jako dojdu si ve 40 na pivko klobásku a se dát dobrý hokej, no.
2: Takhle, ono to není za tak dlouho, jak by se mohlo zdát, že jo? Člověk si řekne 2030, pane bože, ale ono to je vlastně za 5 let, 2031, že jo?
0: 31, to je masakr. To by bude 30, Jasmin?
1: No, trošku přidej, ale dobře.
0: To by bude taky skoro 40, já budu 40, no.
2: No hlavně důležitý je, že kapitánu Romanu Červenkovi bude v té době 45 let. A hádám, ještě furt bude hrát.
0: Mladej kluk. A na druhou stranu taky už konečně víme, co odpovídat na tu trapnou otázku z pracovních pohovorů. A kde se vidíte za 5 let? No normálně. Po tu aréně na hokej, ne?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
5: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
6: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen-trocnov.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
14: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
15: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase České Budějovice, Jindřichův Hradec u obce Hůry se stala vážná dopravní nehoda, silnice je uzavřena, záchranné složky jsou na místě.
16: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Baby Goodbye. Na Hit Rádiu posloucháte Snídaní šampionů přesně o 6:30.
1: Ranní update.
0: A ten je Davidův.
2: Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce. Českým turistkám hrozí pokuta za koupání v chráněném tatranském plese. Dvě české turistky se koupaly nahé v jednom z chráněných horských jezer ve Vysokých Tatrách, kde je koupání přísně zakázáno. Na případ upozornili správci Národního parku, kteří zveřejnili i video jejich chování.
0: Video kde?
2: Vítěz Eurojackpotu už má na účtu miliardovou výhru. Sázející, který koncem května vyhrál rekordních 2,9 miliardy korun, už peníze obdržel. Po srážce 15% daně mu na účet dorazilo zhruba 2,5 miliardy. Podle sázkové společnosti Allwin Česko může s výhrou nakládat postupně nebo jednorázově. A to je přesně ta otázka, co mám na vás, no. I naše posluchače. Jestli kdybyste vyhráli takovýhle obří peníze, jestli byste si nechali je poslat rovnou všechny na účet, chci to všechno rozdířit hned, a nebo byste si dali takovou nějakou, jakoby, nějaký splátkový kalendář třeba po 5-10 milionech.
0: Tak dám přednost Jasmin.
3: Já bych chtěla splátkový kalendář.
0: Fakt? Já bych to vybral moje v 500 a narval bych to do sklepa. No ale takhle, já jsem si představil spíš jinou věc. Jo. Všichni známe ten skvělý pocit, když nám na telefonu pípne notifikace. Příchozí platba.
4: No jo.
0: Si představ, jak to vypadalo u toho borce. Jo. Vešlo se mu to house numero vůbec na display do té notifikace.
2: Musím scrollovat.
0: Hodně nul, no. Tak závidíme a přejeme. Bellbook and Candle Rescue Me 6:32 na Hit Rádiu. Krásné ránko.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

0: Hit Radio, 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno.
1: Dneska ráno mě úplně rozhodila jedna informace a věřím, že nebudu jediná, koho rozhodí.
0: Já jsem si říkal, že jsi nějaká nesvážený, jsi ve své kůži.
2: Jsi divná dneska.
0: Já to říct nechtěl, ale tak, co tam máš?
1: No tak, věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA. Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme psa, opici nějakou a tak. Mimochodem teda, se psem sdílíme asi 84% DNA s kočkou.
0: Počkej, zpátky k těm banánům.
1: Ne, tam se dostaneme. S kočkou přes 90 a se šimpanzem skoro 99, což jako všechno dává smysl, ale
0: jasně.
1: Pak je ten banán.
0: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnilej kousek zbyl.
2: Slabej,
0: že jo, no, ale, takže 60% banán, no, tak já nevím, z kolika tě procent si myslíš, z kolika tě procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak
0: fakt?
1: Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
2: Posnídala bližního svého.
0: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Ne, ale je to hrozný, samozřejmě, abych to dovysvětlila, jo. Tak nejde o to, že jsme z poloviny ovoce, nebo z víc než poloviny, ale prej prostě máme s rostlinama společný některý základní geny a buněční procesy, protože veškerý život na zemi má společný kořeny.
0: Pane
1: ale
0: bože.
1: Jako, že tam máme zrovna banán.
0: Pane bože.
1: To je perfektní.
0: Pak jsi říkala, že tam jsou teda kočky.
1: 84% je pes, kočka přes 90% a šimpanz 99%.
0: 99%, tak tam to vlastně taky docela chápu.
1: Šimpanz, banán.
0: Šimpanz, banán, taky, ale jako 99% s člověkem, no, tak kdyby tam bylo ještě to procento navíc, tak by uměli mluvit, no. Ale oni si prostě řekli, ale mluvit nebudem platit daně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Koberce Tábor Měšice.
11: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
10: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
11: Dále kusové koberce i PVC.
10: Bytové doplňky, nábytek
11: a matrace pro váš zdravý spánek.
10: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem.
14: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
17: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
18: Do Englu v Kaplici.
17: Do Kaplice?
18: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic a Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
17: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
18: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Na pohádkovém koberci?
20: Přímo do pohádky koberců.
19: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
20: To jsou kusové koberce z celého světa.
19: Metrážové koberce a běhouny?
20: Kvalitní PVC v rolích?
19: Či vinylové a plovoucí podlahy?
20: Odborné poradenství?
19: Profesionální podlahářství?
20: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
19: Více na koberce@strnad.cz.
20: Pro každého dobrá rada?
19: Podlahu vždy od Strnada.
21: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
22: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
21: A proč?
22: Mrknout se na auto.
21: A proč?
23: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
24: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte uzavírku, na Českokrumlovsku je uzavřená místní silnice nádraží Rybník z důvodu oprav železničních přejezdů.
25: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
26: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Něco tanečního na úterní ráno, Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tohle je Hit Radio 651.
1: Jak už jsme vám říkali, tak tenhle týden startuje mistrovství světa ve fotbale. Vy se ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. No a chceme za to jedinou věc. Když půjdete na náš web, registrujete se tam a napíšete nám historku z nějakého vašeho stěhování. A v pátek jeden z vás tady ve snídaní šampionů vyhraje tuhle telku za 23 táců.
0: Velká paráda. No tak třeba Martina nám napsala. Stěhovala jsem se s dcerkama před rokem do nového bytu. Při stěhování nám až ke konci přijel pomoci můj švagr. Měla jsem na chodbě pytle na vyhození a zároveň pytle, do kterých jsme dávali důležité věci. Asi ho to už nebavilo a tak spěchal honem, aby už byt byl vyklizený. Pytle odnesl a já večer při přebírání zjistila, že doma mám pytel s odpadky a věcmi na výhoz, ale doklady, vysvědčení, očko, váky, pasy a tak dále vyhodil do popelnice. Nestěhovali jsme se daleko. V noci s baterkou jsem se přistavila židličku, protože jsem mrňavá a hledala náš pytel v popelnicích, kde byly naše doklady. Úsměvné bylo, že vedle mě hledal také cosi pán, ale doklady to asi nebyly. Očkem jsme pozorovali, co kdo vytáhne. Já měla štěstí, našla jsem. Televizi máme malinkou a nová do našeho podnájmu by se nám hodila.
1: Tak tvůj. A pokud si vymyslíte, že máte nějakou lepší stěhovací historku, tak nám ji taky můžete poslat na web a soutěžit.
0: Detaily, podrobnosti na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: oblíbivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Nakupovat nemovitosti se vyplácí stále míň. Nevýhodnost investic do nemovitostí určených k bydlení se na jaře prohloubila na nejvyšší úroveň za poslední 2 roky. Na pokles mají vliv vyšší úroky hypoték i rostoucí výnosy státních dluhopisů. Výnosy z nájmů naopak zůstávají téměř beze změny. Nejvyšší zisk z nájemního bydlení nabízí Ústí nad Labem, nejnižší naopak Brno a Praha. Obětí nehody v Bulharsku po nelegálním závodu přibývá, počet mrtvých při páteční nehodě autobusu vzrostl na 4. Podle vyšetřovatelů měli nelegální pouliční závod organizovat 2 Bulhaři s českými řidičskými průkazy. Místní média uvádí, že české doklady si pořídili kvůli snažšímu získání řidičského oprávnění. Případem se dál zabývají bulharské úřady. Polské úřady zabavily rekordní zásilku více než tuny heroinu. Polské celní a bezpečnostní složky ji objevily v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Hodnota zabavených drog byla podle médií odhadnuta na více než 1 000 000 000 korun. Podle polských médií jde o rekordní zásilku pašovaného heroinu v zemi. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Písek pokračuje ve výsadbě stromů. Během jara a loňského podzimu jich ve městě a okolí přibyly zhruba 300. Nová zeleň je třeba u cyklostezky ze Smrkovice do Putimi v Novém dvoře v Otavské ulici nebo na nábřeží 1. máje. Město tím chce zlepšit prostředí v ulicích, dodat víc skýnu a pomoct místům, kde vzrostlá zeleň dlouhodobě chyběla. Nové stromy se dneska dočkají i vláhy. Na jihu nás čeká povětšinou zataženo s přehaňkami, místy se i zabouří a naměříme 18 až 21 stupňů.
14: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Autošíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
15: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránko.
17: Krásný úterní ráno.
16: 7:00, k tomu 2 minutky. My vás tady zdravíme, samozřejmě i vás, kdo jste dorazil až teď. Děkujeme, že posloucháte. Miraj, cesta z města a za chvíli taky nějaké nepříjemné historky.
17: No nepříjemný, který se možná proměnili časem v příjemný.
16: Tak, počkejte na to.
18: Hit Radio Faktor.

0: Určitě se těšíte, až dáte s Bohem práci ve známém gestu. Tohle jsou Mirai, Cesta z města na Hit Rádiu 7.06, hezké ránko. Posloucháte Snídaní šampionu a já vám musím něco říct. Já normálně letos nosím smůlu.
1: Tak čím tentokrát?
0: Fakt, já když se někde objevím, tak přinesu smůlu. Na každou svatbu, kam letos jedu, tam se stane nějaká pohroma, jo?
1: Doufám, že tě teď poslouchají nějaký tví klienti a ruší hnedka. Hnedka volají, pardon, nepůjde
0: tak,
1: to.
0: Tak, nepůjde, pomluváme se. Mám příběh ze soboty, já jsem na to úplně včera zapomněl, jsem vám to chtěl říct včera, tak přináším dneska, jo. Svatba u Karlových Varů, Otovice se to myslím jmenovalo. Tak a teďka měli novomanžele nachystaný champagne shower, jo. Tak, šli jsme, svolali jsme ty lidi.
2: Co to je champagne shower, ještě řekni?
0: Jsou to poskládané sklenice na sobě a ty leješ vlastně to šampaňský do té jedné nahoře a ono to takhle jako taková pyramida, že to teče dolů.
2: Mm-hmm.
0: Jo. No. Tak ženich natlakoval tu lahev, jo, za ním má připravený ohňostroje, nějaký takovýhle věci, natlakoval tu lahev a udělal to. Jo? A letělo to nahoru, ten špunt, a vrátil se zpátky a normálně on trefil tu sklenici, hele, a všechny sklenice rozsekaný, ne? A teďka já jsem si říkal, tak to je asi součástí toho, ne? A on se chytil za hlavu a říká, do prčic, jo. No, a já jsem samozřejmě, nechci se smát, protože je to nepříjemný, že jo? Ale já to nevydržel. Já jsem byl první, protože já jsem stál vedle připravený, že pustím už tu hudbu k tomu. A já jsem normálně vyprsk smíchy, šel jsem za ním a říkám, kamaráde, tohle je vlastně strašně skvělá věc, která se mohla stát, protože na tohle, až budete třeba za 50 let vzpomínat a řeknete si, hele, víš, jak jsi tam poslal toho špunta, jak jsi rozstřískal ty sklenice. Jo, takže vlastně, tím jsem se chtěl dostat, že vlastně každá nějaká takováhle špatná věc v tu chvíli, kde nejde o život, tak je parádní věc na vyprávění historek, jo.
1: Mě strašně baví, jak si tady Michal strká ty prsty do té pusy a dělá ty zvukový efekty, můžeš dát ještě do třetice.
0: No počkej.
1: Perfektní.
2: Navíc se říká, že střepy přináší štěstí.
0: No tak takhle, to tam někdo prones tady tu hlášku a říkal jsem si, tak jako tady bude hodně štěstí. No a tak mě napadlo,

0: že bych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, případně i vás tady ve studiu, jestli máte nějakou historku, že jste si fakt řekli v tu chvíli, ty bláho, tak to je konec světa, to mě mrzí, že se něco rozbilo, ale teď z toho žijete vlastně pořád, jo, že to vyprávíte v té hospodě, že to vyprávíte na těch rodinných sešlostech, jo, že vlastně ta pohroma, já to beru tak, že ta nějaká pohroma, která tě naštve v tu chvíli, tak naopak to beru jako, že se o tom bude jednou dobře bavit.
1: Já asi nemám něco takhle jako fakt dobrýho, ale byla jsem jednou s nějakýma holčinama na takovém focení v krásných dlouhých šatech na takovém mole u jezera. No a já jsem prostě jouda, nějak jsem tam zaškobrtla a schodila jsem samu sebe a všechny ty další holky do vody. Teďka make-up v tahu, vlasy v tahu, šaty v tahu, prostě všechno. Tak jako byli jsme nejdřív trošku naštvaný, respektive oni byli trošku naštvaní na mě, ale pak vlastně jsme se tak strašně smáli a tak rádi na to vzpomínáme, že je to super.
0: Ale když nejde život, tak jde o nic. Jak se říká.
2: A navíc máš dneska o čem vyprávět.
1: No,
0: přesně.
1: Tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy, kdo nás posloucháte, vy, kdo jste u rádia, 100% máte nějakou takovou historku. Co bylo v tu konkrétní chvíli? Absolutní katastrofa, ale teď to vyprávíte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku, ideálně, na 777 937 777 přes WhatsApp a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, budeme rádi i za zprávu. Tak hledáme tady ty vaše historky. Pojďte zaspomínat. David Guetta, tady svém Stones and I, Gone, Gone, Gone, 7 hodin, 10 minut. Hezké ráno. We

0: Just Dance. Lady Gaga. 7:17, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Pohromy, ze kterých teď máte super historky k vyprávění. Hledáme ty vaše a našli jsme. Přišlo od vás spoustu hlasovek a spoustu zpráv, tak začínáme tou první. Ahoj, nedávno jsem vrtala několik poliček a tou poslední jsem se dovrtala do kabelu elektřiny. Týden jsme nesvítili, ale zase byla večerní romantika. Hezký den, Verča. PS, samozřejmě oprava byla na manželovi. A to je přesně ono. To je přesně ono, jaký manžel připomene za těch 20-30 let. Hele, pamatuješ, jak se snažila svivrtat tu díru na tu poličku, jak jsme nesvítili? To je ončo.
1: Peťa píše... Ahoj rádio, byli jsme se ségrou ještě malé, házeli jsme si doma balonky a rozbili jsme terárium, v kterém bydlel náš králík Lojza. No mysleli jsme si, že dostaneme, co si zasloužíme, tak jsme se to snažili napravit a začali jsme lepítkama lepit to terárium jako pucle. Když nás u toho chytil táta, vyprskl smíchy, chudákovi nic jiného nezbývalo, než koupit klec a my byli strašně bez sebe, co se bude dít a samozřejmě nedělo se nic, ani jsme nedostali, co si zasloužíme. Když si na to dneska vzpomenu, tak jsem celkem ráda, že jsme nerozbili okno, které bylo na druhé straně pokojíčku.
0: Hezký. Taky píše David z Brna. Ránko, týme. Já byl jednou přes noc před několika lety u jisté dámy přes noc po firmní akci, takže jsem byl plný piva a jídla. Po krásné noci následovalo klasické ráno u nějaké neřesti a následně odchod na toaletu si ulevit. Všechno v pořádku, spokojenost, akorát jsem jí tam ucpal záchod a ona neměla doma zvon, tak jsem zdrhnul rudy až na zadku. Ale pak jsme se ještě párkrát viděli i u mě doma a vše v pořádku, i záchod. A upřímně jsme se tomu zasmáli. To píše David z Brna.
1: Ještě tady máme pár hlasovek, jedna je ze zahraničí. Od Kateřiny.
0: Od Kateřiny, už to hledám. Tak, tady to máme.
2: Ahojte. No tak moja historka nie je úplne takéhoto rázu, ale ako asi 11-ročná som sa, prosím pekne, tak nejak zahladila do spolužiaka, ktorému som napísala romantickú básničku, ale samozrejme spolužiak mi neopätoval city, takže to bolo na štýl, že chce byť iba kamarát. No a vlastne aj tento rok na stretávke som tu tam recitovala spolužiakom a máme teda spolu, myslím si, že celkom pekný kamarátsky vzťah s mojou bývalou láskou. Takže asi tak. Pozdravuje Katka.
0: Co říkala? Jste rozuměli? Já si dám legraci. Děkujeme za hlasovku. Tak máme tady ještě hlasovku od Lucie.
3: Ahojky, tady Lucie. Tak my jsme měli svatbu v červenci a samozřejmě, kdo se první opil, byl můj manžel. A samozřejmě šel jako první spát, takže já tam se všema těma hostama musela být sama. No a druhý, kdo se picnul, byl jeho bratr, který nám na zahradě poblil rajčata. A aspoň nám teda potom hezky rostly. Ale to je takový story, na který nikdo nezapomene, že nám švagr na zahradě po svatbě poblil rajčata a manžel šel jako první spát. Takže a nevěsta byla do 2:30 ráno vzhůru. Takže to je taky výborný zážitek ze svatby. Pa, pa.
0: Mně se líbí, jak se tomu Lucie smála, to je přesně ono, o čem jsem se bavil, jo? Že v tu chvíli si myslím, dokážu se do tebe, Lucie, vžít, že ti úplně do smíchu nebylo, jo? Ten tady prostě úplně nalitej, ten tady prostě v záhonku s rajčatama, jo? Ale teď vzpomínáme na to a máme parádní historku.
1: To byla tehda paráda, jak se pobil do těch rajčat. No.
0: Dermot Kennedy, Kiss Me, tohle je Hit Radio v 7:21, hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Dermot Kennedy, Kiss Me, 7.24 a už za malou chvíli. Za nějakých 10-12 minut budete soutěžit o další lístky na festák Vysočina Fest. O tom bude rychlá pětka, tak zůstaňte u rádia a pokud chcete vyrazit, máme pro vás další 4 lupeny. Co pro vás máme dál? Je parádní muzika Linkin Park, Breaking the Habit, taky Taylor Swift. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
10: Transport Klima, více než 30 let na trhu.
9: Transport Klima,
10: autorizovaný servis Carrier.
9: Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
10: Transport Klima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Mine chlepek.
18: Otužuj se.
19: Berhořčík.
20: Zkus pust.
18: Víc bílkovin.
21: Méně cukru.
22: A adaptogeny.
23: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
24: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
0: Thank you.
12: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu v Českých Budějovicích, v Reslově ulici probíhá stavba lešení, počítejte s omezením, raději tam nohu z plynu.
16: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Budu se opakovat, ale asi mi dáte za pravdu, tyhle starý Linkiny miluju. Breaking the Habit, Linkin Park, 7.33, posloucháte Hit Radio, hezké ránko, je tady David a ten pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Finále NBA v New Yorku láká, ale ceny vstupenek berou dech. Madison Square Garden hostí finálové zápasy basketbalové NBA a zájem fanoušků je obrovský. Nejlevnější lístky stojí přes 100 000 korun, ty u hřiště jdou až do milionu. Zápasy Knicks tak patří k nejdražším sportovním událostem v historii ligy. Rusko kvůli Putinovi omezuje kamerový systém v Moskvě. Kreml podle médií zpřísnil práci s kamerami v hlavním městě a část systému odpojil od internetu. Důvodem mají být obavy, že by mohly prozradit pohyby prezidenta Vladimíra Putina. Bill Gates chce rozdat celý svůj majetek během 20 let. Zakladatel Microsoftu oznámil, že v příštích dvou dekádách postupně rozdá své miliardy na charitu. Dlouhodobě patří mezi největší světové filantropy a jeho nadace financuje projekty po celém světě.
0: Takže jaká je hodnota majetku Billa Gatese?
2: No zajímavý je, že když jsme se tady před chvílí rozplývali nad tou výhrou v Eurojackpotu 2,5 miliardy, tak vězte, že Bill Gates má 100 miliard a ještě k tomu v dolarech.
3: Mě baví, že je to asi teda jediný člověk na světě, co se zbudí s tím, že si řekne, jak utratit pár miliard, abych byl chudší.
2: Jako a to nikde... skoro nejde.
0: Přesně, sakra, za co dneska utratím 3 miliardy?
2: A zase na druhou stranu dobře, že to dává na dobrou věc a nerozhazuje to za blbosti, že jo?
0: To je tak. Proti třeba Taylor Swift, že jo? Mimochodem, nejbohatší hudebnice v historii, já jsem tady hledal, já jsem se připravil taky, Davide, abys jako viděl, jo? Její majetek se odhaduje na 47 miliard korun. 47 miliard korun.
3: A proč jsi říkal na rozdíl od Taylor?
0: No tak Bill Gates dává na charitu a Taylor lítá s soukromýma tryskáčema. Jen tak jako z plezíru.
2: To se myslím, že byl taky teda.
0: Myslíš? Ne, to je z něho na kolené. Pojďme soutěžit. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka. Máme pro vás další 4 lístky na už 12. 12.
2: Už 12. jo.
0: 12. Jasmin, koliká to je?
3: To jo, 12.
0: 12. 12. ročník Vysočina Festu. Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Prosím vás, je to 12. ročník Vysočina Festu, jo. Hezký ráno.

0: Taylor Swift. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl osmé a tohle je Rychlá pětka. Rychlá
1: pětka. Co kdybychom vám řekli, že tenhle týden můžete vyhrávat každý den 3 dny hudby úplně zadarmo? Přesně to rozdáváme v Rychlý pětce tady ve snídaní šampionů. Vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
0: Koho se tam můžete užít? Třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, zastaví se i divoký Bill, Ben Kristoval, Mick 21 a spousta dalších, a to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. A s námi ve vysílání už je Romana z Jihlavy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj Romčo.
0: Ahoj Romčo.
2: Ahoj.
0: Já jsem tě tady vybral náhodně mezi všemi posluchači, co nám psali. Ptal jsem se, odkud si, ty jsi řekla Jihlava, takže to máš opravdu kousek. Tak to tam půjdete pěšky, ne? Asi s partou.
2: Jo, jo.
0: A chodíte na Vysočina Fest pravidelně?
2: Chodíme, chodíme.
0: No tak teďka tam půjdete asi zadáčo. Takže 4 vstupenky s tebou vyměníme za odpověď na 5 otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje slavná česká spisovatelka, autorka knihy Babička?
2: Božena Němcová.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké asijské země pochází Miraj a jídlo sushi?
2: Z Vietnamu. Čína.
0: Ještě, máme ti šanci na opravu, ještě, je to na jo.
2: Japonec.
0: No,
2: Japonsko.
0: Přesně, Japonsko.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje mládě krávy?
2: Tele.
0: Tele.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře staví na řekách hráze skladsku a kmenů?
2: Bobr.
0: Mm-hmm. A pojďme na 5. poslední otázku.
1: O kolikátý ročník Vysočina Festu půjde?
2: O 12.
4: Jsi si jistá?
5: Jak jsi to viděla?
4: 12. to není možný, jo?
2: Poslouchám.
0: 12. ročník Vysočina Festu bude, bude bohatší o tvoji návštěvu a návštěvu tvých dalších 3 přátel. Víš, koho vezmeš? Máte nějakou partu, se kterou tady chodíte
2: já,
0: pravidelně?
2: Ne, já už jsem jako starší maminka, já to věnuju dětem, dcery půjdou.
1: Ježiš, to je hezký,
0: hezký,
1: ale...
0: Hezký. Takže 4 vstupenky, ty jsou tvoje, rozděl to podle svého uvážení a my ti popřejeme hezký úterý.
2: Děkuju, vám taky, mějte
0: se. Tak jo, gratulujeme.
2: Díky,
0: ahoj.
2: Díky moc.
0: Čau, čau. Ahoj. Tak pokračujeme opět zítra až do konce týdne. Každý den 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou jeleni, tohle je Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ráno ve 7:45.
1: Zase děláme ostudu. Výjimečně teda ne my tři, ale jedny český holky v Tatrách. Oni se tam, český turistky, vykoupali v takovým krásným, chráněným tatranským jezírku. Hrozí jim za to pokuta až 80 000 korun. Ale co mě na tom jako dostává nejvíc, že to je celý úplně zbytečný, jo, protože to video, který oblítává internet, kvůli kterému to vlastně dělali, jo, tak má jenom 300 lajků. Takže jeden like, pitomej, je stojí zhruba 260 korun.
0: A co na tom je špatného se vykoupat v jezeře? Je tam zákaz koupání?
1: Je tam za prvý zákaz koupání, je tam citlivý ekosystém, takže ty, když se na sebe dáš všechny ty opalováky, tak tam strašně znečištíš vodu, o tyhle ty věci dáš, jo?
2: Mně se líbí, jak jsi to hnedka přepočítala na kampaň na sociálních sítích. Prostě za jeden like 260 korun, to je moc.
0: S ním marketing tady už rozjíždí, no. Nicméně, já si takhle, slovenská stráž přírody to hlášení nejdřív nebrala vážně, že tam jsou nějaký nahatý český holky. Jo. Oni si mysleli, že jde o hrochy, ale pak slyšeli, hele kámo, natoč mi, jak dělám rusalku.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
11: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.cz.
15: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
16: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
17: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
18: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
5: Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Lásko, jaký bys chtěla auto?
20: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
19: Ale já myslel, jakou barvu.
20: Barvu? Já tak to nevím.
19: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
21: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
22: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu na Písecku před Smetanovou Lhotou směrem z Mirotic. Bude probíhat údržba vozovky.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
24: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tohle je srdcovka. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7.56 na Hit Radio, dobré ráno. Schválně pamatujete, jak jste jako malí chtěli být popelářem nebo kosmonautem? Chtěli jste, co vy dva tady? Já chtěl být popelářem.
1: Taky popelář.
2: Čoče, je co to ty? Divný, ale taky mě to jednou napadlo v dětství.
0: Fakt? Že jsi chtěla být popelářkou. No tak, kdo chtěl být kosmonautem, tak český pilot Aleš Svoboda tohle všechno právě oficiálně rozsekl. V roce 2027, to je za rok, se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Co je zajímavý, tak porazil 22 000 lidí, aby si tenhle dětský sen odškrtnul. Takže tomu se to splnilo a já mu to závidím.
2: No to rozhodně, tak tenhle sen měla spoustu lidí, no, a on je ten vyvolený.
0: No nicméně, on je to taky ten prototyp člověka, vedle kterého si připadáš jako ty dýt, jako že nic neumíš, jo, protože on je elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, jazyku umí několik a teďka se ještě bude řídit loď, učit řídit loď od SpaceX, jo.
1: Třeba neumí moderovat.
2: No to počkejte na vlogísky určitě z lodi, že jo. To bude.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Mozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
10: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákaz sociálních sítí dětem do 15 let podporuje většina rodičů. Průzkum pro organizaci UNICEF ukazuje, že asi 80% z nich s omezením souhlasí. Podle dat jsou pro zákaz častěji matky a rodiny, které už řešily psychické problémy u dětí. Samotné děti s omezením většinou souhlasí, ale spíš pro mladší ročníky než pro sebe. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí na duševní zdraví. Část expertů volá po rychlé regulaci. První Čech se má podívat na ISS, let plánuje Aleš Svoboda. Český armádní pilot by měl v druhé polovině příštího roku letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Do vesmíru poletí lodí Dragon společnosti SpaceX amerického miliardáře Ilona Muska. Stráví tam zhruba 2 týdny. Jeho zařazení ještě musí definitivně schválit mezinárodní výbor. Zdrogovaný muž v Brně mával zbraní, šlo ale o maketu pistole. Na zastávce hromadné dopravy vyděsil lidi člověk, který manipuloval s pistolí a podle svědků i mířil na kolem jdoucí. Policie ho zadržela poté, co nastoupil do tramvaje a odjel. Zásah proběhl přímo ve voze. Ukázalo se, že se jednalo o airsoftovou repliku ostré zbraně. Test navíc ukázal, že muž byl pod vlivem drog. Policie varuje, že i maketa zbraně může vyvolat vážný zásah a být přestupkem. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Na procházkách do přírody, tak pozor na klíšťata. Jihočeští hygienici už letos evidují téměř 230 případů lymské boreliózy, což je zhruba 2x víc než ve stejném období loni. Klíšťové encefalitidy je zatím na jihu 9 případů. Po návratu z lesa nebo parku se proto pořádně prohlédněte. Borelióza se dá léčit antibiotiky. Očkování proti ní zatím neexistuje. Dnešní počasí do přírody moc lákat nebudem, čeká nás povětšinou za zataženost přehánkami a denní maxima se zastaví na 20.
4: Pohodový den ze každého počasí vám přeje auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobrý ráno.
2: Krásný úterý vám všem.
0: Snídaně šampionů. 8:02 si dáváte Hit Radio a to nám dělá obrovskou radost. Vítáme vás tady, krásné ráno. Za chvíli vyrazíme na holčičí nakupování. Tak na to počkejte, teď muzika Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe, hezké ráno.
4: Hit Radio Factor.

0: Tohle by se dalo považovat za holčičí song, ale není tomu tak. Asi 2 roky zpátky na semaforech borec vedle mě tohle v autě puštěný úplně na plný kule a užíval si to.
1: Říká borec, myslí sebe.
2: Jste si notovali.
0: Call me maybe. Hezké ráno, zítra rádia v 8.05. Jak říkáš, Davide?
1: Rodiče, nebo sourozenci klidně jako já, možná znáte ty chvilky, kdy se dojímáte nad tím, jak ty děti rostou, jak objevují pořád nové věci a tak. Moje ségra bude mít v pátek 10. narozky, jo? Jsme o 17 let od sebe. A já jsem si řekla, že si dáme nějaký pořádný nákupy první, že ji vezmu do obchoďáku, takže jsme včera vyrazili. A bylo to hrozně hezký, jak se tam poprvé jako promenádovala s těma štendrama, s těma šatičkama a tak. Šli jsme pro všechno, co chce.
0: Co je štendr?
1: No, dáváš na to ty ramínka pát.
0: Aha,
1: no,
0: jo, jo.
1: Visí
0: aha.
1: To na tom. Ale s ramínkama, se všema prostě se tam promenádovala. A šli jsme pro to, co chce i pro to, co potřebuje, protože my jsme jeli MHDčkem a ona říká, já asi potřebuju deodorant, já asi smrdím. Že první deodorant, tak říkám, no tak to ano.
0: Dobrá sebereflexe, škoda, že to pak jako s věkem mizí tady to.
2: Já hádám, že jste šli pro všechno, co potřebuje a nakoupili jste i spoustu věcí, které nepotřebuje. Jako
0: a že nakoupila spoustu věcí ty pro sebe, já jsem jistě.
1: Ne, tentokrát se mi podařilo, aby teda ne. Nicméně, když se přemístíme do toho obchoďáku, tak opravdu ta byla v 7. nebi, bylo to fakt hezký, jak se tam předváděla. Bohužel se pak předváděla i v MHDčku, kdy na všechny, jak dneska děti dělají, takový to 6-7. Tak na všechny tam jela 6-7. Ještě oni to oplatili, smál se třeba celý vagón tramvaje, metra, prostě všichni to tam dělali, takže bylo to vtipný, ale teda já jsem hořela v pekle v tu chvíli v hlavě.
0: Já jsem rád, že už je chvíli po 8, že teďka už jsou děti pravděpodobně ve škole, protože to, jak jsi, když jsi řekla 6-7, tak si myslím, že bys spustila v celé republice absolutní lavinu, jako v autech, jo, s rodiči děti, no tak šílenost, no. Takže malá princezna byla včera v 7. nebi.
1: Ano, předváděla se tam a mě by zajímalo, jak se třeba předvádě, jakým stylem vaše děti, protože ona pak chodila ještě doma v tom a chtěla slyšet, jaký to sluší a tak.
0: Ty ho předvádí. No, my jsme včera jsme byli na procházce s mojí 3letou dcerou a ona má teďka v oblibě, ona má takovýho plávem, to je plišák, ale je v něm jakoby balónek nafukovací, něco, já nevím, jak to funguje. To. No. A ona si to, je to prostě kulatý a ona si to strká takhle pod tričko a teďka jsme šli, a nevím, mohlo to mít třeba 3-4 kilometry ta procházka, ne? Potkávali jsme lidi a všichni na ní koukali a ona chodila takhle pyšná s tím bříškem, říkám, nebude sourozenec, ale nezkouší to na mě takhle, jako jo. Takže to je její aktivita, ona teďka ráda dělá, že má miminko v bříšku. Co vy, co David?
2: Já nemám dítě bříško, ani takového asi nemám.
0: Cože nemáš dítě ani bříško? Hele, jediný, kdo má bříško tady ve studiu, jsem já, jo. Pozor na to.
1: Tak co u vás doma? Jak se aktuálně předvádějí vaše děti? Co u vás frčí? Jak se fintějí? Cokoliv, co dělají?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku. Na WhatsApp budeme moc rádi. 777-937-777. Případně, jak to znáte klasicky, zprávou. Teď Meduza, Bad Memories, hezké ráno.

0: Sek od pana Šírena Castle on the Hill. Čtvrt na devět, Ed Sheeran, Hit Radio a vy hezké ráno.
1: Vyprávila jsem, jak jsem včera s desetiletou ségrou podnikla takový první holčičí nákupy, blíží se jí narosky, tak jsme šli něco pokoupit a užít si den. No taky, jak všude třeba řvala 6-7 a zajímalo mě, jak se teďka předvádějí vaše děti, co všechno třeba vyvádějí, zkrátka jakou fázi teďka mají.
0: Píše třeba Jana, ahoj, moje 4letá dcerka vzala 15leté dceři holení a oholila si obě obočí. Nevíme, kde to viděla ani proč. Prý neví. Tohle mi připomíná, to udělal můj hodně dobrý kamarád na základce v 9. třídě. Chtěl si vyholit jenom jedno obočí a říkal si, že lepší bude, když si vyholí obě. A představ si, to bylo v létě, jo? A samozřejmě on to měl pod tím neopálený, takže on svítil takhle do dálky, jo, tím obočím.
1: Počkej, ale obočí dorůstá strašně dlouho, to je teda bylo.
0: Takhle, dorůstalo mu to strašně dlouho.
1: Terka píše, krásný den všem, dcerka si včera vymyslela spaní ve stanu na zahradě, tak jsme vše připravili a že prý tam bude spát sama. Za hodinu už mě poprosila, zda tam můžu dát spaní s ní. A nakonec jsme v 10 šli spát domů do postele. Ale hlavně, že všem kamarádům, se kterýma si volala, stihla říct, že bude spát sama ve stanu. To je klasika.
0: Mě zajímalo, jestli se pak k tomu přiznala, jestli pak tam dodala to B, myslím si, že určitě ne.
1: Určitě
0: já bych
1: ne.
0: To neudělal. Hele, já jsem prostě takhle, i kdybych tam nespal a byl bych ten největší strašpitel, tak bych se v životě nepřiznal, že se tato aktivita nestala. Máme tady taky hlasovku od Sandry.
2: Čtvrtá dcera chodí do pokoje mojí 19-letý dceři, takže sestře. Vždycky se tam zmaluje, vezme si make-up, ale ona přesně od malička ví, že make-up kam patří prostě stíny, rtěnka, takže fakt prostě vždycky tomu dá pořádně zabrat a přijde dolů za náma do obyváku. Říkám, mami, já jsem se ale vůbec nemalovala. Říkám, Kačí, proč lžeš? A ona, ne, mami, já jsem vůbec nebyla u Kristýnky, já jsem se vůbec nemalovala. A je zmalovaná prostě od vraž dolů.
1: To je nejlepší, jak ty děti lžou i třeba s jezením něčeho, že jo? Máš celou pusu od čokolády, ale ne nic, já jsem si nic nedala.
0: A mě by zajímalo, my jsme se tady úplně nepřiznali tak mezi sebou. Jasmin, měla si něco takového, když vzpomeneš na svá holčičí léta? Není to tak dávno, tak by tě mohlo něco napadnout, ne? To byla lichotka mimochodem.
1: Jo. Hele, tak taky, jako určitě jsem mamce kradla šminky, takovýhle věci. Jako asi bych si vzpomněla na hodně věcí.
0: Mám se přiznat, já jsem taky si od mamky půjčoval malovátka.
1: Jo, fakt.
0: Mně se to líbilo, tak to dělal jsem to zkusil, no. Ale nějak mě to nepoznamenalo, nebo aspoň myslím, co dej.
1: Kdybychom to měli detektor lži, tak už pípá.
3: Hele, já jsem kdysi, to už je teda hodně dávno. Měl hrozně úzký límec u trika.
0: Jasně.
3: Tak jsem se takhle prostříhal skoro až do půlky břicha. No. Tak to je...
0: Jakože z nudy, jo?
3: Ne, jako aby jsem tak nějak demonstrativně mamce ukázal, že prostě tady mě to táhlo u krku, tak jsem se to prostě rozstříhal.
0: Ne, ty jsi chtěl ukázat tvoji krásnou hruď, jo? To bylo jasný. Děkujeme za vaše zprávy. Hunter X Golden na Hit Radio. Chvíli po čtvrt na devět. Hezké ránko.

0: Za parťáka na úterní ráno jste si vybrali Hit Radio, to jsme moc rádi, 8.21. No a spousta z vás nás má sebou na cestách, za volantem, ať už v autě, v kamionu, v autobuse, v čemkoliv, co se dá řídit. No a jak to aktuálně vypadá na cestách, přidáme za chvíli. Bude aktuální doprava. A taky zvládneme další skvělý hity, tohle vás bude bavit, Imagine Dragons. A taky poetika, mám pocit, že tě ztrácím. To všechno za moment, tady na Hit Radio. Hezký ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
4: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve jeho Česká hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz-Wimperk.
5: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu, v Táboře ve Vodní ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: tě ztrácím. 8.32, Poetika, Hit Radio, hezké ráno a David s jeho ranním updatem. Ranní
1: update. Divadelní škola musela zrušit muzikál kvůli obsazení. Škola v Anglii připravovala muzikál Dreamgirls, ale těsně před premiérou přišla o licenci. Agentura, která práva vlastní, uvedla, že obsazení neodpovídalo původnímu příběhu, bylo tam málo černošek. Představení tak bylo zrušeno i přesto, že už se na něj prodávaly vstupenky. Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce.
0: Já jsem si včera stáhnul vývojářskou verzi nového iOS, já jsem ten magor, co se to netka nainstaluje, a zjistil jsem, že Siri v Evropské unii má zatím smůlu, takže zatím nic.
1: Tak díky za doplnění,
0: tak, co tam máš třetí? Tak, není záč, tak.
1: Dobrá zpráva přišla z Ostravy. Mladý lemur z tamní zoo, který minulý týden utekl, byl po několika dnech vypátrán v jedné ze zahrad poblíž areálu. Zvíře si tam klidně pochutnávalo na třešních.
0: Tak jestli byli zkvašený, tak to chápu.
2: Lemur, jo. Král je limán.
0: Je limán, přesně. Tak když máš hlad, nejsi to ty. Když máš hlad, nejsi to ty, když jsi lemur, jo. Pojďme rád, anglicko-jirský duo Moloko, Sing It Back, miluju, tohle je parádní baleárský house pro vás na Hit Radio v 8.33. Tak hezký ráno.

0: Tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Shawn Mendes, 3-2 Better, 8.39, Michal, Jasmin, David, to jsme mi tři krásné ránko, vám přejeme.
1: Pokud máte doma školáka, tak asi znáte takový to, že on odejde třeba po škole odpoledne ven s kámošema a vy si říkáte, tyjo, tak snad je v pohodě, tak mám mu zavolat, nemám mu zavolat, pak mu zavoláte, on vám nebere telefon, tak si říkáte, ježiš, co dělá, jste jako ustaraný. Tak pro vás, ustaraný, něco máme. Dětský hodinky Garmin Bounce 2, který mají GPSku, nemají internet ani hry a jsou to prostě jenom poctivý, chytrý hodinky s tím nejdůležitějším.
0: A to GPSka. Abyste měli to vaše dítko pod kontrolou. Jak tyhle parádní hodinky získat, tak na našem webu na hitradio.cz nám napište hit, který vám vždycky zlepší náladu, přidejte k němu nějaký vzkaz. No a když potom svůj song o víkendu uslyšíte ve vysílání a do 10 minut se dovoláte na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce můžete vyhrát. No a třeba tam někdo z vás napíše tenhle song. Damiano David, Born with a Broken Heart. To k vám letí za malou chvíli, to si myslím, že nás potěší všechny. Tak připomínám, hit, který se vyplatí, hit, který vám může pomoct vyhrát tyhle parádní hodinky, napište na web hitradio.cz a moc držíme palce.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
16: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
17: Co si koupíš?
18: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
19: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 8.51, ladíte Hit Radio, krásné ráno.
1: Ještě, že máme ty Číňany. Právě oni možná vyřešili jeden z největších technologických problémů. My tady řešíme častokrát, že po 2 letech vám přestane fungovat telefon, nevydrží nabitý ani do večera, já sama si ho nabíjím xkrát denně. V noci si ho nabíjím, přijdu sem, je naplno, odcházím z rádia, je vybitej, takže si ho nabíjím už i v rádiu. Jo. Nicméně vědci v Číně představili baterii, která má údajně vydržet až 300 let.
0: A 300 přitom, let.
1: Přitom prakticky bez ztráty výkonu, protože má fungovat na vodní bázi, takže my bychom byli ekologický a ještě by to vydrželo 300 let.
0: 300 let, no já teda zaspomínám pár let zpátky. Že tady byly ty Nokia 51, 10, 31, 10, to se nabilo, tam byly 4 čárky, pokud si dobře pamatuju, a vydrželo to třeba týden, jo. A nechci teda být zlej jazyk, ale myslím si, že už tady máme chytrý telefony docela dlouho a oni pořád vydrží jako den, jo. Tak kde je chyba, kde je ta chyba, ale jako 300 let, počkej, takže to by měli další jako generace vlastně ten stejný telefon, jako vlastně, že jo, kdyby to vydrželo nabitý. Akorát by to teda neodemkli.
1: To je fakt vlastně, k čemu by to bylo, pokud budou nový telefony s jinýma baterkama, tak vlastně jako...
0: No ale hodilo by se to, tak jako co všechno nabíjíme, co nás všechno tak jako trápí, tak já nevím, ovladač na televizi, tam musíš dát baterky, kamera, foťák.
1: Váhu, dávala jsem teďka do váhy baterky.
0: Váhu, noťas, no. Telefon, hodinky, já vlastně myšlím, já jsem normálně zásuvkovej otrok. Takže, hele, Číňani, go, tohle potřebujeme, baterky tyhle, ty se nám budou hodit.

0: Lidi zlatí. 8.57, tohle je poslední song další společné snídaně šampionů tady na Hit Radio.
1: Zítra se tu zase sejdeme, doufejme, společně od 6 do 9, tak buďte u toho.
0: Vy se taky opatrujte, ať máte úspěšný úterý, no a zítra.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: My tady budeme od 6, tak budeme rádi, když se za námi zastavíte.
1: Mějte se nádherně a ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně by se u nás mělo jezdit bez vážnějších komplikací. Ta ranní špička přinesla kolony v Českých Budějovicích. Na Dlouhé Louce a taky na Mánesovce se stálo, na linkách MHD docházelo ke zpoždění zhruba 15 minut, teď už by situace měla být daleko lepší. Ostatně budu rád, když nám zavoláte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
8: Matrace za hubičku CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Tak to je teda bomba!
11: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
12: www.elvaprofi.cz.
13: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: On air.
14: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
15: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Na Tachovsku začne v neděli jezdit pravidelná autobusová linka Tachov, Bernau, Tirschenreuth. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Autobusy pojedou třikrát denně. Provoz bude dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Cenu narkotik odhadli na více než 1,2 miliardy korun. Podle polské televize šlo o rekordní zásilku. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou, ve třech setech. V dalším kole ji čeká Kanaďanka Boková.
16: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
3: Dnešek bude tak trochu jako člověk, který si ráno nemůže vybrat, jestli zůstane v posteli nebo půjde do práce. Obloha si připraví zataženou až oblačnou tvář, sem tam přihodí déšť nebo přehánku. Kolem poledne se navíc může objevit i nějaká ta osamělá bouřka. Večer už ale začne severozápad postupně utahovat kohoutky. Teploty dneska mezi 19 a 22.
4: Hit Radio Faktor.
3: A je tady úterní dopoledne, je 9. června a je 160. den v roce. Do konce roku tak zbývá jen 205 dní. S vámi Matyáš, budu tady až do 12. Dneska vám připomenu, jak můžete vyhrát novou televizi, co vás čeká v novém dílu podcastu Vypalovačka a hlavně se dozvíte, kam u nás na jihu Čech vyrazit. A mám pro vás taky hity Teď Distur.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

Ano, tak jsme se tu všichni sešli na frekvenci 104.3, posloucháte Hit Radio Faktor, Vohnout a Svaz českých bohemů. A pamatujete si, jak jste jako malí chtěli být kosmonautem, princeznou nebo popelářem? Tak český pilot Aleš Svoboda si odškrtne svůj dětský sen a poletí do vesmíru. V roce 2027 se posadí do rakety od SpaceX a vyrazí na mezinárodní vesmírnou stanici. Já teda musím říct, že Aleš je přesně ten typ člověka, vedle kterého si připadáte naprosto neproduktivně. Je to elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, mluví několika jazyky a teď se ještě naučí řídit vesmírnou loď. Zatímco já řeším, jak vytvořit Excelovou tabulku. Ale je hezký, když si někdo takhle splní sen, co říkáte. Tak ať se daří i vám takhle při úterku, skoro 9:45, a tohle je Alvaro Soler.

0: Když si pan Sax nechal tenkrát patentovat saxofon, tak asi netušil, jaké hity vzniknou. Shouse Alive Tonight. Projížděli jste dneska v noci rychlostní komunikací z Budějovic na Lišov, tak možná právě vás hledá policie. V tomto úseku na úrovni obce Hůry došlo dneska ke střetu auta a chodkyně. Ta bohužel zemřela a silnice tak byla několik hodin uzavřena. Je ale možné, že se žena po silnici pohybovala delší dobu. Policisté tak vyzývají všechny řidiče, kteří po půlnoci trasu projížděli a ženu viděli, aby kontaktovali linku 158 a podali tak případné svědectví. Za chvilku další hity, Weekend, Blinding Lights. Hit Radio.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
10: Na pohádkovém koberci?
11: Přímo do pohádky koberců.
10: Rodinná firma Koberce Strnad Lišov?
11: To jsou kusové koberce z celého světa.
10: Metrážové koberce a běhouny?
11: Kvalitní PVC v rolích?
10: Či vinylové a plovoucí podlahy?
11: Odborné poradenství?
10: Profesionální podlahářství?
11: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
10: Více na koberce@strnad.cz.
11: Pro každého dobrá rada?
10: Podlahu vždy od Strnada.
12: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně? Celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
17: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor s vámi, za chvilku Krištof nebo Amy McDonald. No a každý máme doma nějakou věc, u které si říkáme, že tohle se bude jednou stěhovat úplně samo. Pak přijde den D, gauč se zasekne ve dveřích, pračka najednou váží jako menší lokomotiva a kamarád, který slíbil pomoc, zrovna něco má. Právě takové příběhy teď hledáme na Hit Radio Faktor ve stěhovacích historkách. Ty nejvtipnější a nejbláznivější vybíráme ve snídaní šampionů. A jeden z vás se pak dočká OLED televize Samsung v hodnotě 23 000 korun. To se vám pak bude krásně sledovat to fotbalové mistrovství světa, hele. Tak zavzpomínejte, co se vám při stěhování přihodilo, co se vám stalo. Napište nám to do formuláře, který najdete na našem webu hitradiofaktor.cz a pak už jen čekejte na Michala a Jasmin. Soutěžíme celý tento týden.

0: Radio Faktor, 9 hodin 43 minut a tohle byla Amy McDonald. Michal Navrátil, Miraj Navrátil, Eva Farná, Marek Ztracený, Richard Krajčo a další, ti všichni už letos navštívili naši snídaní šampionů. Dali si u nás kafe a povídali si s Michalem a Jasmin. No a zítra přijde další. Tentokrát rodačka z Českých Budějovic, zpěvačka Martina Pártová. A když k nám někdo přijde, tak to většinou znamená, že má nějakou novinku. A ano, Martina slíbila, že představí nový single, ale bavit se taky budeme o konci školního roku, o létě, koncertech a dalších plánech. Tak vstávejte s námi, Martina dorazí do zítřejší snídaně šampionů na 8 hodinu.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco. Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folkloru, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
15: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
14: Vynech lepek.
16: Otužuj se.
17: Ber hořčík.
18: Zkus půst.
19: Víc bílkovin.
20: Méně cukru.
21: A adaptogeny.
22: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rose Bruno Mars, 9 hodin 58 minut. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant. České Budějovice hlásí dopravní nehodu ulice Skuherského. Srazili se tam dva osobáci a na místě by aktuálně měla být i policie. Děkujeme i za vaše informace, pokud narazíte na dopravní nehodu, na hlídku, na kolonu, na uzavírku. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Strakonice s Pracejovicemi propojila cyklostezka. Její součástí je nová lávka přes řeku Otavu. Trasa odvádí cyklisty a chodce mimo frekventovanou silnici z Vodňan do Domažlic. Náklady na vybudování cyklostezky byly zhruba 23,5 milionu korun. Česká obchodní inspekce pokračuje v pravidelných kontrolách. V prvním čtvrtletí letošního roku se zaměřila na bazary a zastavárny. Jaké bylo zjištění, říká mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce realizovala celkem 66 kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili ve 30 z nich. To představuje více než 45% z provedených kontrol.
8: Právní moci nabylo 25 pokut. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel ČT Chudárek a šéf rozhlasu Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí.
10: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Pokud potřebujete zalít zahradu, tak dnešní počasí vám možná pošle pomocníka zdarma. Čeká nás hodně mraků, déšť nebo přehánky a výjimečně se může ozvat i bouřka. Večer se ale srážky začnou vytrácet a dojede ten den v klidnějším tempu. Odpolední maxima 19 až 22.
7: Hit Radio Faktor.
0: Za chvíli probereme nový díl podcastu Vypalovačka, tak si teď jednu vypalovačku z 90. zahrajeme. Eagle Eye Sherry.

0: Dneska už jsem tady saxofon vychvaloval, a to když hrál song od Shouse. No a teď další ságl, Alexandra Stan a Mr. Saxobeat. A představte si, že existoval člověk, který vystoupil z auta, zamával fanouškům a ti začali omdlévat. Člověk, jehož taneční krok poznal každý během vteřiny.
1: Hi, this is Michael Jackson. I love you.
0: Michael Jackson, to nebyl jen zpěvák, ale to byl fenomén. Možná poslední hudební hvězda, kterou znal úplně každý, od školáků až po babičky. A právě Králi popu se věnuje nový díl podcastu Vypalovačka. Kolegové z Hitrádia 90 v čele s Markétou Rachmanovou probrali příběh člověka, který změnil hudbu, koncerty i videoklipy takovým způsobem, že jeho stopa je vidět dodnes. A samozřejmě nezapomněli ani na ten jeho slavný ranč.
2: Zábavní park s kolotočem, ruský kolo, horská dráha, samozřejmě autíčka, pirátská loď. Ty atrakce svítily dlouho do noci, neustále tam hrála všude kolem hudba. Potom samozřejmě soukromá zoologická zahrada, tam on měl toho opičáka nějakýho, že jo.
3: No, Bubbles.
2: Bubbles, přesně. No. Protože Michael miloval zvířata. Byli tam sloni, mimochodem slona dostal Michael Jackson jako dárek od Elizabeth Taylor.
4: To velká kamarádka.
3: Si dávali fakt jako divný teda dárky. Teda. Ale mimochodem měl i tygry. Jeden tygr se jmenoval Thriller, podle jeho slavného CDčka. A měl tam dokonce i několik hadů. A měl tam krajtu, kterou pojmenoval Madonna. Jako proč právě Madonna, proč právě krajta, netuším.
2: Tak tygra má i dneska Carlos Vémola, ne? Nebo jako to...
3: Má taky Madonu, nebo co má?
2: Ten má Lelu.
0: Tak určitě si udělejte chvilku čas a puste si podcast Vypalovačka. Nový díl tentokrát na téma Michael Jackson. Tenhle podcast si můžete pustit na všech běžných streamovacích platformách. Olga Lounová za chvilku, teď Linkin Park.

0: Letos ten holandský borec oslaví kulatiny, bude mu 50. Armin van Buuren. To legendární kačer Donald má právě dnes už 92 let. Jasně, je to už docela pěkný dědek, ale spousta z nás na něm vyrůstala, takže je na místě si na něj vzpomenout a hezky mu popřát. No a pozor, dneska taky slaví Johnny Depp. Tenhle herec má 63. narozeniny. Tak která jeho filmová podoba je pro vás ta nejikoničtější? Willy Wonka, kapitán Jack Sparrow nebo snad Střihoruký Edward? Těch rolí je samozřejmě hodně, tak nám napište, kterou máte nejraději.
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
2: Trénírkárna.cz
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenírkárna.cz
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovna.janek.cz.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. Pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun jen do konce června.
15: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přes uhování, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej,
16: hej,
15: kamarádi.
17: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz
18: Vinebox.cb vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
16: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: úterní dopoledne s Hydrádiem Faktor, Kotye a Kimbra.
1: Kam vyrazit?
0: Už jste někdy navštívili autokino pod širým nebem? Možnost budete mít v pátek večer, a to na nádvoří budějovického pivovaru Samson. Promítat se bude film Bohemian Rhapsody o legendární skupině Queen a vy si ho užijete přímo ze svých aut v kulisách historického pivovaru. Nad Horní Planou se v sobotu od jedné rozburácí motory modelů letadel. Na programu je letecko-modelářský den. Dorazte tedy na louku Maňávka, kde uvidíte ukázky dálkově řízených letadel, větroňů, vrtulníků i dalších modelů. Vstup je zdarma. No a příští týden zamíří do Českých Budějovic jedna z největších českých kapel. V úterý 16. června zahraje v letním kině Háječek skupina Lucie. Areál se otevře v 18 hodin a samotný koncert začne ve 20.00.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Celý den vám hrajeme hity, právě teď Dasha Austin, 10.39. Asi si vzpomínáte, jak nedávno jistý Čech vyhrál v Eurojackpotu necelé 3 miliardy. Tak dotyčný má už svoje peníze na účtě. Ta hrubá výhra činila asi 2,9 miliardy korun, tak se mu to zdanilo a přišlo mu přibližně 2,4 miliardy. Tak já jenom, že teď už mezi vámi chodí někdo, komu se život ze dne na den otočil vzhůru nohama. No a jak s těmi penízi může a nemůže nakládat, tak to se dozvíte ve zprávách v 11 hodin. Podrobnosti má pro vás Kuba Bilak.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Mine chlepek.
6: Otužuj se.
7: Ber hořčík.
8: Zkus půst.
6: Víc bílkovin.
9: Méně cukru.
10: A adaptogeny.
11: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: XXL výprodej v online shop CZ.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
16: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
17: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
18: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
19: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
2: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
9: BYD Tech Days.
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: to na Hydrariu Faktor a po 11. hodině už Black Eyed Peas. Teď nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně by se mělo jezdit bez vážnějších komplikací. Dejte si pozor, na D3 136. kilometr trasa Kaplice-Mezno. Je to na úrovni Pohůrky u Dobré vody, na vozovce je jakýsi předmět. Nemám tedy přesné informace, ale pokud vy víte, o co se jedná, tak určitě zavolejte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Turistický zájem o Krušné hory roste. Karlovarský kraj se proto rozhodl investovat do rozvoje této lokality. Podpořeny budou 4 projekty, které napomůžou k lepšímu turistickému zážitku. O jaké jde, ví mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
12: Mezi podpořenými žádostmi je například studie víceúčelového turisticko-sportovního zařízení v Bublavě, vybudování převlékárny pro návštěvníků v Abrtamech, projektová dokumentace parkoviště v Přebuzi nebo studie nástupních míst a parkovišť v oblasti Krušné hory Západ.
11: Kraj celkem rozdělí 892 tisíc korun. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních 2,9 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně či najednou, je to pouze na jeho uvážení. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku Kanaďanky Bokové.
13: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Obloha dneska nasadila šedivý kabát, převládat bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami. Večer se už ale počasí začne uklidňovat a srážky budou ubývat. Teploměry dneska ukážou 19 až 22, takže na červen docela pohodová hodnota.
1: Hit Radio Faktor.
0: No a ještě jedna skvělá zpráva, Česká republika bude hostit mistrovství světa v hokeji a my víme kdy. Počkej.

Jak slyšíte sami, hodnota BPM je právě teď na vysoké úrovni. Calvin Harris, John Newman, je to venku, víme, kdy bude Česko hostit další hokejové mistrovství světa. Takhle, není to zatím oficiální, ale proflákl to jeden slovinský funkcionář. Prý se dočkáme v roce 2031. Tak moment, 2031 to je za 5 let a to nechci ani počítat, kolik mi bude a kolik politických kampaní do té doby budu muset unést. V každém případě, až se vás někdo zeptá, kde se vidíte za 5 let, tak teď je jasné, že na hokeji. Tak to jenom, abyste věděli, co a jak si naplánovat, ale jak se říká, je to ještě hudba budoucnosti. My si teď dáme Pink, What About Us a Hit Radio Factor s vámi.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Scar Tissue a já bych řekl, že to je ideální song za volant. Red Hot Chili Peppers. Tak to, že máme skvělé dopravní informace, to asi víte a velkou zásluhu na tom máte i vy, posluchači, co nás právě za volantem ladíte. Když nám totiž zavoláte nebo napíšete o problémech, tak my pak můžeme varovat ostatní. Jsme rádi, že jste členem naší dopravní hlídky a za odměnu pro vás máme peníze na plnou nádrž, abyste aspoň na chvíli nemuseli řešit cenu pohonných hmot. Včera se dočkal první z vás a takhle to vypadalo.
1: Zdar, prosím.
2: Tady je Jirka Ježek z Hitrádia Faktor. Mluvíme s Jirkou.
1: Ano, ahoj.
2: Víš, proč ti voláme, jo?
1: No, trochu tuším.
3: Jirko, ty jsi nám totiž poslal hlasovku na náš WhatsApp. Upozornil jsi nás na problémy, které se dějou u kaplice. Jak to tam vlastně je teď?
1: No, v současné době stále se tam staví ta křižovatka, respektive ten kruhový objezd, který pak bude sloužit jako nájezd na dálnici. Jak je to na Ečku, je to tam svedený vedle té křižovatky, tak některý tam jezdí docela běsile, no a přijedí tam i do protisměru, je to až trošku nebezpečný, proto jsem vlastně jí volal.
3: A já pro tebe mám fantastickou zprávu, my totiž každý den vybíráme autora jedné ze zpráv a posíláme mu peníze na plnou nádrž.
1: Tak to je krásný, tak to moc děkuju.
0: Super, tak koukejte kolem sebe, volejte a pište, dneska odpoledne budeme v nadělování pokračovat.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
16: Exkluzivní dlažba Premier od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
19: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firma na zážitky.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
10: Koberce Tábor Měšice.
20: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
10: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
20: Dále kusové koberce i PVC.
10: Bytové doplňky, nábytek
20: a matrace pro váš zdravý spánek.
10: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
21: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
22: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
21: A proč?
22: Mrknout se na auto.
21: A proč?
23: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Hit od skupiny Aha, ale tohle byly Pitbull a Christina Aguilera. Máme pro vás to nejlepší z uplynulých dekád, hity z 80. a 90. let a songy po roce 2000. To všechno vám hrajeme od 6. večer. A teď mi řekněte, jestli si vybavíte, co je tohle za zvuk. Pokud víte, co tahle ta melodie znamenala, tak jste pravděpodobně zažili tu nejkrásnější dobu. Devadesátky. A my vám je právě teď připomeneme se skupinou Aerosmith. Tady je Steven Tyler. No a vy se s námi nezapomeňte vrátit v čase dneska večer. Bude to úžasná vzpomínka na dobu, která přinesla ty nejlepší momenty a ty nejlepší hity. Začátek v 6 večer.

0: Ella Henderson předělala slavný hit od Coolia, ale nebyla jediná. V roce 2004 se o to pokusila i skupina Blue. Skoro 11:45 a mám pro vás hned několik důvodů, proč s námi zůstat dál. Ve 12 hodin totiž odstartujeme dnešní srdcovky a těšit se můžete třeba na skupinu Kabát a song Colorado. No a odpoledne vám Jana a Jirka dají další možnost vyhrát peníze na plnou nádrž. Tak budeme rádi, když si na svém přijímači ponecháte Hit Radio Faktor. Hezké dopoledne všem!
1: Dopravní hlídka Hit Radio Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Hit Radio.
4: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor k blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
8: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
15: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Ostřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Ostřižinská zahrada.
16: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
17: Do Englu v Kaplici.
16: Do Kaplice.
17: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc a Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
16: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
18: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu.
11: Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
20: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
20: Mrknout se na auto.
12: A proč?
21: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
22: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
23: Bauhaus, když se to má podařit.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně a nohu z plynu nejenom na Českokrumlovsku. Jednu policejní hlídku v Láteskájová stojí prý na zastávce, tak opatrně a šťastnou cestu. Kdyby něco, informujte ostatní řidičem. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka míří ochlazení a intenzivní déšť. Zítra k nám dorazí studená fronta, která přinese nejen přehánky, ale také citelné ochlazení. Hlavně na východě může pak v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek a deštivo zůstane pak i v dalších dnech. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Řešit budou evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. I když se české domácnosti učí fixovat si ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí. Navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele, jak říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
12: Změnou dodavatele ušetříte vesměs vždy, protože ten dodavatel, ke kterému přecházíte, tak má tu povinnost vás informovat. A pokud by to neudělal, tak rychle od něj pryč. A kolik vlastně vy budete pro to následující období, které typicky je právě s fixovanou cenou, a tak ušetříte oproti dodavateli stávajícímu.
11: Podle expertů ceny energií s ohledem na krizi na Blízkém východě klesat tak rychle nebudou. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Táborsko po neúspěšné baráži mění trenéra. K druholigovému týmu se vrací Miloslav Brožek, který ho před lety pomohl vytáhnout zpátky do druhé ligy. Nahradí Radka Kronďáka a naváže na sezónu, ve které byli Jihočeši znovu blízko nejvyšší soutěži. Naposledy působil v Lotyšsku.
13: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Autošíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky.cz.
2: Kouknem na počasí, dneska se nevyhneme občasnému dešti a místy může i silněji foukat. Pozor na to, naměříme do 22 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je to tady 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, dneska máme úterý, co se nemění, tak je to, že teď je doba oběda a zároveň, že opět uslyšíte hity, ve kterých se vlastně společně vrátíme třeba do doby, kdy jsme jako děti nosili doma punčocháče a ve škole cvičky. 80. a 90. léta. Jako první srdcovkou vybírám takovou příjemnou kytarovku z 90. let, konkrétně z roku 96 a je to podle mě vyloženě jako ideální hit do tohohle lehce deštivého počasí. Srdcovka číslo 1 právě teď na Hit Rádiu.

0: Beautiful South a Rotterdam na Hit Radio. Co na to říkáte? Líbí? Tak snad vám udělala radost. Já jsem dlouho přemýšlel, jakou srdcovkou to dneska otevřeme, když je venku tak, jak je. Tak snad se podařilo. Rok 1996. Beautiful South.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: První srdcovku máme za námi, je 12 hodin 6 minut a pojďme dneska vzpomínat zase na naše dětství. A dneska mě zajímá, na co nebo na koho jste si jako děti nejraději a nejčastěji hráli. Kromě teda samozřejmě policajtu a zloděje, to je něco, co přetrvává asi do dneška. Já si zkusím tipnout, schválně, jestli to trefím. Na indiány a kovboje. Je to tak? Trefil jsem to? Z velké většiny věřím, že ano.

0: Povaný, protože prostě byli naši zajatci. Tak to tenkrát bylo. No a když tedy Vinnetou a Old Shatterhand, tak vyrazíme společně na Colorado, na zlatou žílu, o který doma řekneme všem. Srdcovka číslo 2, ať to trošičku rozhýbeme. Kabát Colorado ve 12 hodin 7 minut. Takhle zní Hit Radio, tohle je naše srdcovka.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Colorado, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Michael Sembello, rok 1983. A na této písni se pozná, jestli patříte do staré školy, a nebo jestli jste takzvaný novověk.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stará škola si totiž připomněla film Flashdance a my, trošku mladší ročníky, tak pod touto písní pouze vidíme prcičky, americkou svatbu a Stiflera na tanečním parketě, který to tam neskutečně roztáčí. A to je přesně ten rozdíl těch generací. Každopádně tak i tak je tohle legendární píseň a ať už máte spojenou s jakýmkoliv filmem, tak věřím, že je to vaše srdcovka. Michael Sembello, Maniac ve 12 hodin 14 minut tady u nás na Hitrádiu. Ptal jsem se vás, na co jste si jako děti hráli. Na Stiflera to asi nebude. Možná, že na nějaké maškarní jste mohli vyrazit jako hlavní herečka z Flashdance, ale na koho jsme si hráli venku za domem, tak na to mi odpovídáte na WhatsApp 777-937-777. A mám tady zprávu od Michala, který píše, já jsem jako malej miloval tři mušketýry, takže jsem si vyrobil dřevěný meč. Babička mi pomohla ušít takový ten jejich typický modrý plášť s bílým křížem a hrál jsem si na mušketýra. To se mi úplně podařilo zapomenout. Díky moc, že jste mi připomněli tuhle dávno zapomenutou vzpomínku tímto tématem. Moc děkuju, zdraví Michal. Rádo se stalo, Míšo, není zač. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak já jako dítě puberťák jsem milovala Xenu, takže já jsem venku byla prostě jasně princezna bojovnice. Xena, princezna bojovnice. Tak na tom jsme taky vyrůstali všichni. Pamatujete si na ten její takový ten válečný křik? Takhle to znělo, schválně, jestli byste to dali dohromady. To mi neříkejte, že to neudělali na počítači. No, tak jo, taková byla Xena. No, a na koho jste si hráli vy? S tím si můžete pochlubit na WhatsAppu na čísle 777-937-777. Xena je z roku 1995 a další srdcovka je z roku 1996, tedy z doby, kdy se u nás Xena v televizi vysílala. Je to italská skupina Alex Party, je to Eurodance a věřím, že vás to bude bavit. Čtvrtá srdcovka na Hitrádiu právě teď.

0: Jestli si teď říkáte, tuhle píseň já někud znám, tu jsem slyšel v nějakém filmu, nebo slyšela, tak si říkáte naprosto správně. Je to cover verze z roku 2002 z filmu Láska s výstrahou. Sandra Bullock a kdo byl ten druhý? Hugh Grant tam hrál, jasně. Není to úplně tak moc populární film, má na ČSFD 59%, což je podstatně míň, než má tato píseň v hudebních žebříčcích. Srdcovky Hit Rádia. Byla to pátá srdcovka na Hit Rádiu pro dnešní upršený den a pojďme ještě jednou na vaše vzpomínky. Na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777 píšete, na koho nebo na co jste si hráli, když jste byli jako malí. Tak mám tady zprávu třeba na Indiány, na Partizány, na Četníky a Četnice. Za domem v parku jsme si mezi stromky udělali bunkr. Nebo ve stromě jsme panenkám udělali stromový domečky s nábytečkem. Nábytečkem, to je hezký. Kamarádky táta dělal tenkrát na Barandově a přinesl nám miniatury nábytku. Bylo to ještě před rokem 1989. To děkuju za tuhle hezkou vzpomínku. Je jich tady strašně moc, ale vybírám ještě tady jednu, to je docela jako zásadní. To mě dost jako překvapilo. A píše se to, na základce si u nás kluci hráli na fučíka. Když se to provalilo, tak dostali trojku schování. Ono to spočívalo v tom, že jeden se zvolil jako fučík, všichni ostatní ho honili, když ho chytili, tak ho položili na lavici a sešitem z matiky mu setli hlavu. No, asi jsme nebyli dobří pionýři, protože fučík byl pověšen. Zdraví, Lenka. Děkuju, taky zajímavá hra teda, výborná. Skvělý. Díky moc za tyhle vaše vzpomínky. Pojďme ještě jednou zavzpomínat, tentokrát už ne na vaše dětství, ale na vaši oblíbenou hudbu, na vaši srdcovku. Na 777-937-777 mi napište, jakou píseň máte nejradši. Pokud si nemůžete vzpomenout, klidně přes ten WhatsApp můžete poslat, nevím, odkaz na YouTube, cokoliv. Já to tady najdu a já vám to strašně moc rád zahraju. Už za chvíli jako srdcovku na přání na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnilej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Rodinný dům v Tuchořicích na Lounsku za 8 999 900. Rodinný dům ve Vitčicích na Prostějovsku za 2 499 000. Penzion ve Františkových Lázních za 29 999 999. 999. Zahrada v Drnholci na Břeclavsku za 990 000. A rodinný dům v obci Bašť, Právýchod za 14 490 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Na pohádkovém koberci?
18: Přímo do pohádky koberců.
17: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
18: To jsou kusové koberce z celého světa.
17: Metrážové koberce a běhouny?
18: Kvalitní PVC v rolích?
17: Či vinylové a plovoucí podlahy?
18: Odborné poradenství?
17: Profesionální podlahářství?
18: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
17: Více na koberce.strnad.cz.
18: Pro každého dobrá rada?
17: Podlahu vždy od Strnada.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio ve 12 hodin 38 minut. Nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Na WhatsApp 777-937-777 píšete všechny vaše přání a tužby, jakou hudbu byste dneska chtěli slyšet. Díky moc za všechny ty tipy. Několikrát se mi tady dnes objevila Nirvana, což je jako skvělý. Takže Nirvánu si dáme určitě. Vybírám pochopitelně asi hit number one, hit číslo jedna, Smells Like Teen Spirit, o který se napsala mimo jiné Leona, taky Tomáš a shodou okolností taky Jitka. Smells Like Teen Spirit. Ten název je jako skvělý, protože jedna zpěvačka napsala Cobainovi na zeď. Kurt Smells Like Teen Spirit. Tenkrát narážela na to, že voní jako tehdejší deodorant, který se jmenoval Teen Spirit. On ale bohužel vůbec netušil, o co jde, a myslel si, že to je o něm. Tak, takhle to vzniklo.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve 12 hodin 45 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V úterý v poledne posloucháte Hit Rádio, s vámi Jirka Pelnář a také naše srdcovky, které pro dnešní den už končí. Doufám, že vás bavili, že se vám to líbilo. Kdybyste měli jakýkoliv nápad na srdcovku, tak klidně můžete psát buď na WhatsApp na číslo 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne, když vás něco napadne, můžete mi to hodit třeba i soukromě do zprávy na Instagram Jirka Pelnář a já to připravím na další následující den. Snad. Mám tady zprávu, kterou píše Lucka, že nestihla hned tu první srdcovku, jak se to jmenovalo, že by si to strašně ráda pustila znova. Tak ta úplně první, která dneska zazněla, nás vyloženě naladila do pohody, tak jmenuje se ta píseň Rotterdam. Rotterdam, jo? Jako to město. Rotterdam. Víc si pamatovat asi, Luci, nemusíš, ani vy, pokud byste chtěli hledat, takhle to stoprocentně najdete. Jinak skupina Beautiful South, ale Rotterdam vám stačí. Tak tohle byla srdcovka s číslem 1. Sám jsem zvědav, jakou srdcovkou to otevřeme zítra ve 12 hodin. Tady na Hit Rádiu.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz
5: Koberce Tábor Měšice.
6: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
5: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
6: Dále kusové koberce i PVC.
5: Bytové doplňky, nábytek
6: a matrace pro váš zdravý spánek.
5: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
1: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
2: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
3: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
4: Transport Klima,
5: to je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
4: Transport Klima,
5: více než 30 let na trhu.
4: Transport Klima,
5: autorizovaný servis Carrier.
4: Transport Klima,
5: rychlé a odborné řešení na Nemanický, v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
4: Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 58 minut je tady závěr úterního poledne, za chviličku nejnovější zprávy a taky informace o nových plánech našeho státu, který plánuje nová centra duševního zdraví. Podrobnosti za chvilku.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči se zdržením počítejme na trase z Husince do Netolic. Kousek před zámkem Kratochvíle se došetřuje nehoda dvou osobáků, tak hlavně opatrně a dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stát plánuje nová centra duševního zdraví. Jejich vznik ale brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. V současnosti je jich 40 pro dospělé a 7 pro děti a mladistvé. Do 2 let se má ale počet zvýšit na 75. Doplňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
14: Centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
13: Podle ministra zdravotnictví bude zajištěno i další financování center z evropských fondů, které je platí dosud. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firem Agrofertu k vrácení podpory. Rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí. Zhruba 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Nastínil to průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ze Strakonic do Pracejovice se tak je dostaneme bezpečněji než po rušné silnici. Město dokončilo novou cyklostezku s lávkou přes Otavu za zhruba 23,5 milionu korun. Využijí ji cyklisté, chodci, rodiče z kočárky i seniori. Trasa vede kolem řeky a navazuje na Podskalí.
15: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Předpověď na úterý hlásí povětšinou oblačno až zataženo, místy přehaňky a denní maxima jen do 22 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, přeju pohodový propršený den. Zase takhle, pokud teď na vás neprší, tak je to dobrá zpráva, protože aspoň víte, že jste v suchu a v teple. Bohužel ta druhá stránka té mince je, že to je v práci, ale nedá se nic dělat. Alespoň jsme takhle všichni spolu. Já tady pro vás mám připraveny další skvělý hity. Bude Damiano David, Fort Minor, začínáme taky s Katy Perry. A pozor, zásadní informace je ta, že sny se opravdu plní. A to dokonce, i když sníte mimo realitu naší zeměkoule. Pokud jste chtěli být jako malý třeba kosmonautem, pořád se to může splnit. Máme dalšího Čecha, který poletí do vesmíru, podrobnosti řeknu za chvilku.
2: Hit Radio Faktor.

Damiano David s hitem Next Summer ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio a schválně, otázka teď na vás, jo? Víte, kolik bylo Čechů ve vesmíru? Dáte dohromady všechna jejich jména? Pojďme na to, pojďme to vyzkoušet. Asi první jméno, to je úplně jasný, že jo? Pamatujeme ze školy. Vladimír Remek, samozřejmě. Co další? Napadá vás někdo? Ne? Nikdo? To je v pohodě, to není žádná ostuda. Nemusíte taky vědět všechno. Ale v tomhle případě vlastně všechno víte, protože už nikdo další není. Opravdu z Čechů, v tomto případě tedy za Československo, byl ve vesmíru pouze Vladimír Remek. A dámy a pánové, malí bubny, tohle se změní. Češi totiž připíšou vesmírnou historii, protože pilot Aleš Svoboda porazil 22 tisíc kandidátů a příští rok se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Neuvěřitelný. Frajer, který si prostě tenhle ten dětský sen odškrtnul. Nebo odškrtne. Mimochodem, je to elitní stíhač na Gripenech, má doktora z letectví, mluví několika jazyky, no a teď se teda ještě naučí pilotovat loď od SpaceX. Masakr! Gratuluju, člověk si tak jako říká, co ty lidi všichni kolem umí. Já tady mám problém, když mám strčit USBčko tady do díry, tak na poprvé se mi to nikdy nepodaří. A frajer, tak zvládá tohle všechno. No, gratulujeme. Jsme samozřejmě na něj pyšní a můžeme si zapamatovat jméno číslo 2, Aleš Svoboda. To se bude pamatovat hezky, máme olympionika Aleše Valentu a pak Svobodovo zlatý gól, tak to spojíme dohromady. Gratulujeme!

0: Kateřina Marie Tichá, byt 66. Jestli jste dobře poslouchali ten text, tak je to vlastně taková jako velká zpověď a romantika, která mimo jiné v noci budila i sousedy. Píseň ze života. Jestli je to přímo píseň z vlastní zkušenosti ze života Kateřiny Marie Tiché, tak i na to se jí můžeme zeptat příští týden, protože přesně za týden v úterý odpoledne mezi 12 a 15 tak bude Kateřina Marie Tichá hostem tady ve studiu Hitrádia. Budeme si povídat samozřejmě o hudbě, ale budeme si povídat také i o charitativních organizacích, protože málo kdo to ví, ale právě Kateřina Marie Tichá tak dělá pro charitu opravdu hodně, tak i to bude velké téma, které se ponese celým rozhovorem. Máte se na co těšit ode dneška přesně za týden. A aby to čekání bylo něco příjemnější a rychlejší, tak si dáme další hity. Za chviličku další srdcovka, W, k tomu ještě navíc Nickelback a nebude chybět ani Huntrix. No a když jsme u těch srdcovek, nezapomeňte, zítra opět v pravé poledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz.
14: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
17: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Lásko, jaký bys chtěla auto?
19: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
18: Ale já myslel, jakou barvu.
19: Barvu? Já tak to nevím.
18: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
20: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
21: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
22: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Huntrix ve 13 hodin 38 minut a my znovu budeme cestovat v čase jako dneska v poledne v srdcovkách anebo každý večer mezi 18 a 21 hodinou, kdy pro vás máme náš speciální pořad Hit Radio Classic. Jdeme do roku 1985, přesně v této době tak byla založena italská techno a eurodancová skupina W. V 90. pak byli velmi oblíbení a my na ně dneska zavzpomínáme. Co jiného taky dělat, když venku takhle prší. Tak si tohle pojďte užít. Možná, že přesně tohle byla vaše puberta. Teď na Hit Radio, hit Please Don't Go.

0: Kid Leroy a Justin Bieber ve společném duetu Stay. Je 13 hodin, 3 a 40 minut. Vy posloucháte Hit Radio a pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte opravdu, protože jestli máte malé děti, tak se o ně možná velmi často bojíte. A teď žijeme v 21. století a tedy v době, kdy se o bezpečnost našich dětí můžeme postarat o něco víc a možná i lépe, než se mohli naši rodiče postarat kdysi dávno o nás. O víkendu vám na Hit Radio dáváme hodinky Garmin za téměř 7,5 tisíce, které v sobě mají GPSku, může se z nich i na ně volat a posílat zprávy. Jsou to speciální chytré hodinky pro děti. Vydrží nabitý až 2 dny. A dokonce, tak nejenom, že teda vy jako rodiče můžete třeba sledovat polohu dítěte v reálném čase, ale součástí těch hodinek je i funkce asistance pro situaci, kdy se dítě ocitne v nesnázích. Kromě toho, tak protože je to i ideální pro malí školáky, tak jsou to hodinky, které je potom můžou trošku taky motivovat k pohybu, jo, protože i ke sportu, protože jsou zaměřený na trénink, jízda na kole, chůze, plavání a tak dále, měřím to hodnoty a vlastně je to tak trošku jako motivuje dál. Tyhle hodinky můžete získat, když budete o víkendu poslouchat Hit Radio. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz, kde je takový formulář, kam napíšete, jaký hity vás baví a proč. A pokud ten váš hit o víkendu dopoledne uslyšíte a u toho i konkrétně ten váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia. Podrobnosti si v klidu přečtěte na webu hitradio.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Vynech lepek.
10: Otužuj se.
11: Ber hořčík.
12: Zkus pust.
13: Víc bílkovin.
14: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
1: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
16: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
14: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr další odpolední hodiny. V Česku už téměř všude prší, dávejte na sebe pozor, obzvlášť na silnicích. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme v naší aktuální dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech ode dneška pozor na změnu na okružní křižovatce v Písku na Pražské. Do čtvrtka se tu má jezdit jen jednou větví na semafor z důvodu opravy na kruháči, tak počítejme s menším zdržením. Kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: matracezahubičku.cz. Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká mimo jiných také s občany. Česko vyrábí více mléka, než spotřebuje. Míra soběstačnosti loni dosáhla 138%. U jiných mléčných výrobků ale stále spoléháme na dovoz. Jakých produktů se to týká, popíše mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
13: Zatímco u jogurtu a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112%, u sýrů a tvarohů je to jen 85%. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53% domácí spotřeby.
12: Vznikla proto strategie pro mléko a mléčné výrobky, která se mimo jiné zaměří na domácí výrobu sýrů a másla. Výherce rekordní částky bezmála 3 miliardy korun, která padla na konci května v Eurojackpotu, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,5 miliardy. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou dle vlastního uvážení. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Blatné už je po jedné nepříjemné křižovatce pro řidiče. Nebezpečné místo na hlavním tahu 1/20 u Vrbenské nahradil nový kruháč. Stavba vyšla na více než 57 milionů a naplno průjezdná bude od zítra. Kromě bezpečnější dopravy přibyly i chodníky, osvětlení a protihluková stěna.
14: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Slunečních paprsků si dneska moc neužijeme, na jihu převládá oblačno až zataženo, místy déšť a denní maxima se zastaví na 22.
15: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak frajer, co vyhrál ty miliardy, tak už je má u sebe na účtu. To je téma, kterému my se dneska budeme věnovat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. A říkám si takhle, už vás někdy někdo poplácel za váš názor po ramenou? Já to udělám. Já vás za něj pochválím, za váš názor a ještě navíc odměním, protože za zprávu na WhatsApp 777-937-777 můžete dneska ode mě dostat i 2 lístky na koncert Evy Farné v Edenu.
15: Hit Radio Faktor.

0: Pink a Nate Ruse na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady další ožehavé téma, které se dnes váže i vlastně k tomu, o čem jsme mluvili před chvíličkou ve zprávách, a to, že výherce, anebo výherkyně, protože samozřejmě nevíme, jestli to je chlap nebo žena, už má 2,5 miliardy na svém účtě. Tak a já jsem našel velmi zajímavý průzkum, který tady mám pro vás připravený.
1: Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí, je to obrovský číslo, takhle velký číslo jsme ještě neměli, 93% lidí by o jackpotu neřeklo své rodině, to je širší. A 5% by to dokonce neřeklo ani svému partnerovi. Tak co? Jak byste na tom byli vy? Řekli byste to prostě, já nevím, sourozencům, rodičům, nebo švagrovi, švagroví, nebo byste si to prostě nechali radši pro sebe? Je fakt, že člověk, když asi jako vyhraje takovýhle prachy, tak nejenom, že má najednou spoustu přátel, ale najednou prostě jako ví, že ty lidi ty prachy potřebujou okolo taky a že se budou říkat, ježiš, ale tak co si budeš dělat, to jsou prostě 2 miliardy, to je strašně peněz, to by ti stačilo prostě minimálně půlka, tak tu miliardu můžeš mezi nás prostě v ostatní jako tví kamarády a rodinu normálně prostě jako podělit, ne? Rozdat.

0: About you now. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hodiny jsou hvězdí ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí v Česku by neřeklo o jackpotu, že vyhrálo jackpot své širší rodině, a 5% by to dokonce neřeklo ani partnerovi. A tak se vás ptám, jak to vidíte vy? Jak jste na tom vy? Nechali byste si to pro sebe, nebo komu byste to řekli a komu byste to neřekli? 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp, jsem do studia Hitrádia. Mám tady i spoustu hlasovek, tak dáme třeba hned první z nich.
2: Krásné odpoledne. Mně se jednou stalo, že jsem vyhrála takovou nemoc malou částku.
0: Ale?
2: A musím říct, že jsem to nikomu neřekla. Až po hodně dlouhé době. Nebyly to 100 tisíce, ale byla to hezká částka, bylo to prostě ocasky a neřekla jsem to nikomu.
0: Mm-hmm.
2: A kdybych vyhrála tu částku teďka, ty miliardy, tak vám upřímně řeknu, že by mě z toho asi křáplo. Nevím. Asi upřímně bych to ani nechtěla, protože žádný takhle velký peníze nikomu velký štěstí nepřineslo. A myslím si, že je to pravda. Krásné odpoledne.
0: Děkuju za hlasovku, máme tady další zprávu. Ahoj, já bych jim to teda všem řekla. Jelikož jsem zachránce zvířat a odebrala jsem stovky psů z rodiny, tak mě nemají rádi. Takže potom by chtěli být nejlepší rodinou, ale setřeli by. Peníze by putovaly mým synům a pro zvířata. Zdraví, Markéta. Další zpráva, tak já bych to vydržela neříct jenom do doby, kdybych si chtěla koupit nové auto. To nevím, jak bych vysvětlovala, kde jsem na to vzala. Další hlasovky můžete klidně dál volat na 777-937-777. Máme tu další.
3: Ahoj Jirko, čau posluchači. No, tak jako vyhrát 2,5 miliardy, tak jako bez pardonu, zbalím kufry, nikomu ani slovo a už by mě tady nikdy nikdo neviděl.
0: Díky Koudy za zprávu, naprosto tomu rozumím, úplně to chápu. Tak jak jste na tom vy? Řekli byste to svým partnerům a partnerkám alespoň? Dejte vědět, 777-937-777. Hit Radio.

0: Inna s hitem Hot ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a dneska tak máme téma, že 93% lidí by neřeklo o výhře jackpotu své rodině a 5% by to nakonec se utajilo i před svým partnerem. Co vy na to? WhatsApp Hit Radio 777-937-777 je plný zpráv. Například tady mám SMS-ku ahojky, myslím, že bych to nemusela říkat, když by mi na zahradu mířila obří jachta. Jasně, chápu. Nejbližší rodině, manžel, sestra, otec, bych to samozřejmě řekla, píše Bára. Rodina je o důvěře, o tom, že se nemusíte přetvařovat a můžete před nimi být takový, jací skutečně jste. Pokud to tak někdo nemá, pak nemá zdravé rodinné vztahy. Navíc, k čemu by mi ty peníze byly, kdybych s nimi nemohla udělat radost těm, kteří jsou mi nejbližší a které mám ráda. Páni. Myslím, Barčo, že jestli to takhle u vás doma, tak vy ten jackpot už jste jako vyhrála, jo? Protože tady mě pobavila ta pasáž, kde nemá zdravé rodinné vztahy. Neznám. Neznám asi nikoho kolem, kdo by měl zdravé rodinné vztahy. Co dál? 777-937-777. Tady, ahojky, koupila bych si letenky. Vlastně, co letenky? Letadlo s pilotem a šup pryč někam na svůj ostrov. Chápu. A ještě Martina. Ahoj Jirko, já bych to asi neřekla ani partnerovi. On občas vidí vzdušné zámky a zlaté kliky, taky hodinky s vodotryskem, takže jak by penízky rychle přišly, tak by asi i odešly. Hezký den, Martina. No tak ať to počítám. Jak to počítám, vypadá to, že v tomhle případě...
1: Vědci.
0: Asi opravdu mají pravdu. Mají pravdu, akorát si možná sekli s těma 5%, protože zřejmě ještě o něco málo větší procento z nás by to neřeklo ani svýmu partnerovi. Martino, za tu poslední SMSku já děkuju, za tu ti posílám 2 lístky na koncert Evy Farné na úterý. Eva Farna bude mít tenhle víkend v sobotu, v neděli a potom v úterý 3 koncerty v Enedu. Je to historicky první solová zpěvačka, která dokázala vyprodat Eden. A my tě tam takhle dostaneme. No a jsem zvědavý, jestli o této výhře řekneš doma svému partnerovi, anebo tam půjdeš sama, nebo s někým jiným. To už necháme na tobě. Každopádně děkuju moc. Zítra je středa, zítra nebude pravda nebo bullshit, zítra nás čeká naše ruleta dvojsmyslů a zároveň zítra za ruletu tady pro vás budu mít 2 lístky na koncert Evy Farné.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
14: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
13: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
14: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete Go out.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
16: XXL výprodej v online shop.cz.
17: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
19: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
21: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Right here, right.

0: Little Party Never Killed Nobody. Posloucháte Hit Radio. Tohle taky slušná party. V úterý odpoledne, kdo to umí, že jo? 14 hodin 38 minut. Za chviličku si dáme Evu Farnou s hitem Boží mlejny Mellow, což je samozřejmě už taková malá příprava na její víkendové koncerty v Edenu. Sobota, neděle a potom ještě navíc třetí v úterý. Gratuluju ještě jednou Martině, která získala od nás od Hit Rádia dneska lístky na koncert. Zítra je pro vás budu mít zase mezi 14. a 15. hodinou. To mám já. Co pro vás má odpolední show, která bude začínat už za chvíli ve 3 hodiny odpoledne? Nejenom dneska, ale celé 3 týdny v kuse, každé odpoledne můžete získat plnou nádrž zdarma, když budete poslouchat odpolední show. Podrobnosti i na webu hitradio.cz.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. I dneska pro jednoho z vás, kteří s námi budete tvořit dopravní servis, máme peníze na plnou nádrž.
3: Taky se vás zeptáme, jaký auto měli vaši rodiče. Byla to 100, 105, Fáčko nebo Felda?
2: Uložte si číslo na náš WhatsApp 724 883 596.
3: A my se na vás těšíme už za chvíli.
1: Dej si

0: Boží mlejny melou a já už to mám taky spočítaný, bude 3:15. Jirka Pelnář se s váma pro dnešek loučí, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Doufám, že až půjdete z práce, že jste si dneska nezapomněli vzít deštník, jako asi jako 90% mých kolegů tady v práci, kdyby náhodou ano, chybama se člověk učí, zítra se ho vemte, i zítra bude pršet. Zítra ráno snídaně šampionů, samozřejmě já se na vás budu těšit potom ve 12 hodin v pravé poledne, no a za chviličku od 3, jak už před chviličkou jsem sliboval, dorazí taky naše odpolední show. Tak se smějte a zítra ahoj!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
12: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
14: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Ostřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Ostřižinská zahrada. CZ.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
20: House Running.
21: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
22: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na...
23: Firma na zážitky.cz.
24: Lásko, jaký bys chtěla auto?
25: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
24: Ale já myslel, jakou barvu?
25: Barvu? Já tak to nevím.
24: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
0: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun, jen do konce června.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči pozor v Budějcích, na Pražské ve směru z centra dochází k tvorbě kolon vozidel. Očekávejte tady zdržení, protože před křižovatkou s ulicí Nádražní a Strakonická probíhá servisní zásah na trakčním trolejovém vedení. A pozor si dávejte i na D3, 120. kilometr pod Vytínem ve směru na Kaplici, tam je porouchané vozidlo. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Dobré odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury STEMMARK pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Strážníci v Budějcích si posvítí na piráty silnic. Městská policie má nový mobilní radar, se kterým bude jezdit hlavně do problematických míst a ulic, odkud přicházejí stížnosti na rychlou jízdu. Přístroj umí měřit i za horšího počasí. Podle města nejde o pokuty, ale hlavně o sklidnění dopravy a větší bezpečí pro chodce i řidiče. Do Benešovy vily v Sezimově Úzký se po 88 letech vrátí vzácná rykyna Jeruzalém od Václava Holara. Před válkou ji Hana Benešová věnovala rodině, když manželé odcházeli do exilu, tak ji potomci přivezou zpět a dílo převezme Husitské muzeum v Táboře. A tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou ve třech setech. V dalším kole ji čeká Kanaďanka Emboková.
9: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Během dnešního odpoledne se má postupně ochlazovat a zítra naměříme jen 13 až 16 stupňů. Předpověď na středu slibuje povětšinou zataženost přehaňkami, které na jihovýchodě našeho regionu mají být intenzivnější.
1: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, faktoráci. 2 minuty po 15. hodině vás spájou. Zdraví Jana. Doufám, že vaše úterý běží jako po drátkách a že se vám nic úplně nezamotalo. Za chviličku se budeme bavit o prvních autech, taky o autech, která měli vaše rodiče. Podíváme se na to, jo? Předtím Linkin Park a teď taky Sia.

Linkin Park na Hit Radio Faktor a jízda jako v MBčku. Doufám, že tedy víte, o čem mluvím, ale předpokládám, že většina z vás ano. Já se vás totiž dneska ptám, jaké auto měli vaši rodiče a co si z něj pamatujete, protože některé vozy nebyly jen dopravní prostředek. To byla celá kapitola života. Škodovka, Fáčko, Trabant, Žigulík, stará Felda, auta bez klimačky, bez Bluetooth, možná i bez rádia kolikrát, že jo, za to zvůní benzínu. Mě to třeba hrozně smrdilo v MBčku, který měli naši igelitový potahy a pak taky ta věta. Ještě jednou se zeptáš, kdy už tam budem a zastavím. Takže se vás ptám, jaké auto měli vaši? Máte nějakou historku? Pište, volejte, posílejte hlasovky. A třeba mě zajímají i ty, kdy jste v létě jezdili k moři s řízkama, dekou, mapou a s kufrem narvaným tak, že se zavíral na 3 lidi. Číslo na náš WhatsApp je 724 883 596. Moc se na to těším, ale teď vám budu hrát. Tady je Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: In my head a Rehab na Hit Radio Faktor. Za chvíli Metr Game, teď jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Před třetí jsem mluvila o tom, že na Pražské v Budějcích jsou komplikace a tvoří se kolony ve směru z města, ale napsala Hanka na náš WhatsApp s číslem 724 883 596, že provoz tam je už plynulý, i když připsala samozřejmě, že v rámci možností odpoledních Budějc, tak to je skvělá zpráva. Hani, moc děkuju a možná právě tebe odměním dneska po 17. hodině. Protože faktoráci, to si poslechněte úplně všichni. My každý den totiž rozdáváme jako poděkování za to, že s námi tvoříte nejlepší dopravní servis na jihu Čech, peníze na plnou nádrž zdarma, takže si zapište, kam chcete, třeba za uši, ale ideálně do telefonu číslo na náš WhatsApp 724 883 596, kde nás můžete informovat o dopravě, můžete psát, můžete posílat hlasovky a zařadit se tak do soutěže. Hodně štěstí a hlavně šťastnou cestu.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve jeho Česká hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimperk.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Na pohádkovém koberci?
11: Přímo do pohádky koberců.
10: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
11: To jsou kusové koberce z celého světa.
10: Metrážové koberce a běhouny?
11: Kvalitní PVC v rolích?
10: Či vinylové a plovoucí podlahy?
11: Odborné poradenství?
10: Profesionální podlahářství?
11: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
10: Více na koberce@strnad.cz.
11: Pro každého dobrá rada?
10: Podlahu vždy od Strnada.
12: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
13: Hej,
12: kamarádi!
14: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
15: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
18: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
20: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích?
6: FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
16: Hit Radio. Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Don't worry, a to byla Leony na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty bude 15:30. Hezké odpoledne všem. Možná jste právě teď na cestě z práce, sedíte v autě. Porozhlídněte se teď kolem sebe. Vidíte nějaký auto, nechci říct raritní, ale dejme tomu starší. Nám třeba za barákem parkuje 105, 120, to se omlouvám, protože to úplně jako nerozeznám, ale stará škodlivka. A to už je podle mě tak trošku rarita na silnicích, tak schválně. Klidně mi dejte taky vědět na náš WhatsApp, protože na ten já koukám celou dobu. Ptala jsem se vás totiž na to, jaké auto měli vaše rodiče, a ty zprávy jsou úplně úžasný. Táta měl Škodu 120, v létě jsme se v tom pekli jako kuřata, ale byli jsme šťastní. To mi připomnělo moji kamarádku, ta taky měla modrou Škodovku 120 a jednou jsme jeli z Prahy do Strakonic a trvalo nám to asi 6 hodin, protože jsme přibližně každých 6 kilometrů vařili a pořád jsme to auto museli chladit. Možná to bylo v tom, že jsme byli dívky, těžko říct takhle z hlavy, ale pamatuju si to naprosto přesně. Lenka napsala, že měli favorita, jasně, to bylo v 90. Fáro number one. Karel píše, rodiče měli Trabanta, když jsme jeli do kopce, všichni jsme drželi palce. Sašova rodina, bílá Felicie kombi, kombík, tak. To už byla značka. Svatava, tak ta pamatuje Žigulíka, který v zimě topil, takže měli spáhlený nohy, ale okna byla stejně namrzlá a Dana připomíná věc, kterou si možná vzpomenete taky. Korálky, takový ty potahy a korálkový potahy, protože píše, že rodiče měli Favouše po dědovi a že měl potahy z korálků a že je nesnášela. No, každý máme nějaké vzpomínky, možná jsem oprášila i ty vaše a klidně mi dejte vědět. 724 883 596. When I was a young...

0: I4U a September na Hit Radio Faktor. Za 5 minut bude 3:15. Dobré odpoledne všem, ale teď Budějčáci hlavně pro vás. Naše město totiž čeká debata, která nebude možná úplně tichá. Město totiž představí návrh nového územního plánu, tedy dokument, který na roky dopředu určí, kde se bude stavět, kudy se bude jezdit, kde zůstane zeleň a jak se město bude vyvíjet. Už zítra můžete v 5 v kavárně KD Slavie navštívit vernisáž výstavy k novému územnímu plánu. Vstup je bočním vchodem a při této příležitosti proběhne také křest publikace Urbanistický koncept. Pokud se nedostanete do Slávky zítra, tak se podívejte na stránky magistrátu, kde už je ten návrh územního plánu zveřejněn.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
6: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima. Rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Koberce Tábor Měšice.
16: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
17: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
16: Dále kusové koberce i PVC.
17: Bytové doplňky, nábytek
16: a matrace pro váš zdravý spánek.
15: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
20: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds na Hit Radio Faktor. Budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme informaci od vás. Zdravím Venuši, která nám napsala o nehodě ve Vyšáku na náměstí. Bohužel auto srazilo chodce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak určitě opatrně. A pozor i v Táboře v ulici Soběslavská. Tam je porouchaný osobák a policie hlásí zdržení do 5 minut. Přeju vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 16 hodin, krásné odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla o desetinu bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Jeho česká točná má na další roky jistotu. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane v zámecké zahradě minimálně do roku 2029. České Budějovice se na prodloužení smlouvy domluvili s památkáři. Co bude potom, zatím není jasné. Přesune točny mimo zahradu by podle odhadů stál až 1,5 miliardy, takže město by na něj samo nestačilo. Policejní vyjednavač pomohl zachránit mladého muže, který si chtěl sáhnout na život. Jihočeští policisté se o případu dozvěděli v neděli na lince 158 a rozjeli záchranou akci společně s plzeňskými kolegy. Vyjednavač se s mužem spojil telefonicky, získal si jeho důvěru a přesvědčil ho, aby přijal pomoc. Mladík nakonec odjel s policisty k lékaři. A Táborsko po neúspěšné baráži z Baníkem sahá po známém jménu. K druholigovým fotbalistům se vrací trenér Miloslav Broužek, který už tým vedl mezi lety 2019 a 2021 a pomohl mu k postupu do druhé ligy. Teď nahradí Radka Kronďáka. Broužek naposledy působil v Lotyšsku a Táborsko s ním začíná chystat další sezónu.
11: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
10: Na jihu Čech převládá zatažená obloha a občasné sprše se nevyhneme ani zítra. Sluneční paprsky zůstanou za mraky a čeká nás občasný déšť. V maximech se teploměry dostanou na 13 až 16.
8: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne všem, děkujeme, že ladíte Hit Radio Faktor a budeme zase hrát Imagine Dragons a Dua Lipu.

u Borovan se v sobotu vrátíte rovnou do husitské doby. Archeoskanzen tam od 10 dopoledne ožije akcí Válka a vojenství v době Jana Žižky. A nebude to jen pár nadšenců v pláštích. Dorazit má víc než 400 kostýmovaných účinkujících, rytíři, lučištníci, řemeslníci, obchodníci, bude tam i hudba, dobová kuchyně, sokolníci i historické tržiště. Hlavní bitva začne v 16 hodin a nabídne přes 220 bojovníků ve zbroji. Koně, bojové vozy i dělo, takže ideální sobotní program pro všechny, kdo si chtějí připomenout, že když se dneska doma pohádáte třeba o myčku, že je to vlastně docela klidná doba. Připomínám, že akce je v sobotu 13. od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma a podrobnosti máte na našem webu. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Forever in Love a Silver na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Tentokrát koukám na WhatsApp, kam nám napsal Petr, že na silnici 19 u Tábora se stala dopravní nehoda, srazili se tam náklaďák s osobákem, je to mezi Zahrádkou a Táborem, tak tam prosím projíždějte opatrně. Petře, tobě moc díky, šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíš domů, a vám všem ostatním připomínám, že náš WhatsApp má číslo 724 883 596 a za vaše dopravní hlášení každý den jednoho z vás odměňujeme penězi na plnou nádrž zadarmo.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz.
6: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Minech lepek.
9: Otužuj se.
10: Berhořčík.
11: Zkus půst.
12: Víc bílkovin.
13: Méně cukru.
14: A adaptogeny.
15: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Dead Dance a Lady Gaga na Hit Radio Faktor, je 16:30.
1: Kam vyrazit?
0: Dobré odpoledne všem, je sice teprve úterý, ale když si naplánujete volný čas dopředu, aspoň se máte na co těšit, tak se pojďme podívat na to, co se u nás doma na jihu bude dít o víkendu. Zoo Hluboká zve na Den pro českou přírodu. Potkáte tam ohrožené druhy, děti čekají soutěže a dílničky a dozvíte se, jak můžeme přírodě pomáhat i my. To je sobota. V neděli se na Srubci hraje charitativní fotbal. Osam tým proti Sigi týmu, k tomu autogramiádu hokejistů Motoru, fotbalové legendy, dražba dresů a hlavně pomoc Silvince se syndromem Dravetové a domácímu hospici Ledax. A kdyby vás lákalo něco klidnějšího, tak v Písku je výstava Terra Aurea o jeho českém zlatě. Uvidíte tam i největší dochovaný a zdokumentovaný zlatý nugget nalezený v Česku. Takže víkend může být přírodní, sportovní nebo rovnou zlatý, stačí si vybrat, i když u toho Písku tam nemusíte úplně spěchat, protože na výstavu můžete dorazit až do 7. září.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Pampira pa Denzel na Hitrádiu Faktor. Za 3 minuty bude 3:45. Hezké odpoledne všem a teď pozvánka na zítřejší ráno. A pro nás Budějčáky, potažmo Jihočechy, to bude velká paráda, protože snídaně šampionů navštíví Martina Pártlová, možná i vaše spolužečka nebo kamarádka, která se až z budějčského baru dostala na pódia a vydává nový single. Zítra ho přijde představit. Mí kolegové se s ní určitě budou bavit i o konci školního roku, o létě, koncertech a dalších plánech. A jestli Martinu znáte, třeba jenom z Instagramu, tak víte, že to určitě bude velká legrace. Takže zítra ráno v 8.
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Vynech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
7: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
11: XXL výprodej v online shop.cz.
12: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
15: For camping. Venku je nám krásně.
16: Tady chci bydlet.
17: Venku?
16: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
17: A kde bude ložnice?
16: Na louce, pod hvězdami.
17: To je ale velká ložnice.
16: Největší na světě.
17: No jo. A co koupelna?
16: No, v potoce.
17: A sousedi?
16: Už se hlásí.
17: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
16: Jo, tady nám je krásně.
15: For camping. Venku je nám krásně.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
0: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
4: Ratata!
5: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Mahina, kamarád na Hitrádiu Faktor, bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Situace na jihočeských silnicích se naštěstí uklidnila. Pro jistotu připomínám dopravní nehodu, která se stala na silnici 19 u Tábora. Srazili se tam nákladák s osobákem. Policie ale píše, že to má mít vyřešené do 17 hodin a 10 minut, takže už je to snad pryč. Šťastnou cestu, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Psychické problémy u svých dětí pozoruje asi třetina rodičů. Zhruba desetina si není jistá, jestli jejich děti takové potíže mají. Ukázal to průzkum agentury Stemmark. Pokud rodiče u svých dětí nějaké problémy zaznamenají, snaží se je většina z nich aktivně řešit. Mezi nejčastější potíže patří problém s úzkostmi, sebedůvěrou nebo stresem. Jeden zaplacený sportovní přenos, skoro 2000 diváků navíc a škoda za stovky tisíc. Policie obvinila 19-letého mladíka z Českokrumlovska. Ten podle ní na Facebooku neoprávněně vysílal placenou sportovní událost. Sám za ní zaplatil jen několik set korun, škoda ale dosahuje téměř 600 tisíc. Hrozí mu za to i 2 roky vězení. Na českobudějovickém výstavišti bylo o víkendu pořádně živo. Den s armádou a složkami IZS přilákal tisíce lidí. Návštěvníci viděli moderní vojenskou techniku, práci hasičů, policistů i záchranářů, ale také například historická vozidla a výzbroj. Velký zájem byl hlavně o dynamické ukázky, třeba kinologů, ženistů nebo slaňování hasičů. A americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaji v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů v singlu se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Embokové.
10: Pohodový den ze každého počasí vám přeje auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
9: Nakonec ještě výhled na zítra. Během noci čekáme občasný déšť, hlavně na jihovýchodě našeho regionu a teploty se zastaví na 10. Zítra přes den naměříme slabých 13 až 16. Čeká nás povětšinou zataženo s deštěm nebo přehaňkami.
7: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 17. hodině. Zdraví vás Jana, zdravím i všechny stáni, které mají dneska svátek. Já osobně znám jenom jednu. Nemůžu říct, že jsme úplně kamarádky, jednou po mně na diskotéce házela skleničkama, ale každý byl mladý, co? Tak holky, všechno nej. A pro vás, pro všechny, v této hodině jednomu z vás nadělím plnou nádrž zdarma.

je skoro 2000 lidí a společnost, která měla vysílací práva, vyčíslila škodu na 600 000 korun bez nějakých pár halířů. Jo. Mladík je teď trestně stíhaný na svobodě a hrozí mu až 2 roky vězení. Takže po naučení je jasné, když chcete někomu udělat radost sportem, pošlete mu maximálně zprávu, hele hrajou, protože sdílet celý zápas už je bohužel úplně jiná liga.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tahle zpráva bohužel není dobrá, ale život není jen o dobrých zprávách. Na silnici mezi Budějcema a Lišovem u Hůr se v noci stala tragická nehoda. Auto při ní srazilo chodkyni, která na místě zemřela. A policie hledá svědky, hlavně řidiče, kteří tudy projížděli po půlnoci a mohli si chodkyně všimnout. Případně, pokud jste tam jeli a máte palubní kameru, tak se určitě ozvěte na linku 158. Buďte opatrní, ať dojedete v pořádku, a kdyby něco, určitě se nám ozývejte. Buď to na náš WhatsApp, který má číslo 724 883 596, nebo na linku 800 801.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
2: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
9: Co si koupíš?
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly, a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.
16: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu, a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
19: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Faktor Alefarben, Baby Goodbye, já vám teď goodbye rozhodně říkat nebudu, doufám, že někoho pozdravím, dobrý den. Vy totiž vysíláte s námi, tvoříte s námi dopravní hlídku Hitrády a Faktor a za to každý den jednoho z vás odměňujeme plnou nádrží zadarmo, respektive penězi, abyste si mohli natankovat sami. Dneska volám paní Venuši, pojďme na to. Jana Křížová, Hitrádio Faktor, dobrý den. Dobrý den. Venuše, máte nádherný jméno, to mě úplně fascinuje, to je skvělý. Máte ho ráda?
1: Ne, nemám.
0: Nemáte, no, ono je to takový neobvyklý, co?
1: Ano, všem se líbí, jenom mě ne.
0: No, ale co se vám může líbit, je to, proč vám volám. Máte tušení?
1: Ano, mám.
0: Vy jste nás totiž dneska informovala o různých dopravních nehodách a situacích na jihočeských silnicích a právě proto vám volám, abych vás ocenila jako člena dopravní hlídky Hitrádia Faktor a pošleme vám 2000 na pohonné hmoty, co tomu říkáte?
1: No výborný, super, to se hodí.
0: To se hodí každopádně, tak já vám moc děkuju a doufám, že s náma budete vysílat i nadále.
1: No určitě.
0: A že nás i nadále budete poslouchat.
1: Poslouchám, v každém kraji vás mám nalazený, takže poslouchám stále.
0: Tak to jsme moc rádi, já vám moc děkuju a vydržte mi prosím ještě chviličku na telefonu.
1: Ano, děkuju moc, všichni zdravím, děkuji.
0: Tak jak jste slyšeli, je to úplně jednoduché, buďte jako Venuše a ostatní, kteří s námi vysílají, zapamatujte si číslo na náš WhatsApp, nebo si ho zapište, to je možná větší jistota, 724 883 596, zítra zavolám třeba právě vám.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, bude 6:15, takže se s vámi pro dnešek loučím a připomínám, že zítřek má zase několik velmi důležitých světových důvodů, proč vstát z postele. Slaví se den ledového čaje, den kuličkového pera, den bylinek a koření a taky den prevence štěnic. Takže ideální plán na středu, napište si propiskou seznam bylinek, dejte si k tomu ledový čaj a pak radši preventivně zkontrolujte madraci. Já nevím, kdo tyhle dny vymýšlí, ale někdy mám pocit, že nám tím vesmír něco naznačuje. Tak se mějte krásně a zítra ve 3. Ahoj! Hit Radio.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
9: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
10: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
9: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
10: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
13: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
14: Mine chlepek.
15: Otužuj se.
16: Berhořčík.
17: Zkus pust.
15: Víc bílkovin.
16: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
16: Stop.
18: Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
14: jasně.
19: Pak je ten banán.
14: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo. Nám jako zakrnělej kousek zbyl.
16: Slabej,
14: že jo. No, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
19: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
16: Posnídala bližního svého.
14: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, připomínám prekérku, která dneska začala na Pražské ulici v Písku. Tím novým kruháčem projedeme jen jednou větví na semafor. Práce na opravách by tu měly skončit do čtvrtka. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal na nadprůměrně vysokou úroveň. Průzkum společnosti Manpower ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách než na Moravě. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
8: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
7: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Zemědělci ode dneška nesmí používat při hubení hrabošů zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil nařízení, které to umožňovalo. Rozhodnutí se opírá o data z plošného monitoringu. Ten prokázal významný úbytek hrabošů ve 12 ze 13 hodnocených krajů.
9: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Autošíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Deštivo a chladněji zůstane v dalších dnech, do rána minima 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8. Zítra převážně pod mrakem, občasný déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky nebo dokonce i bouřka. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku, mírný severní vítr.
10: 18. hodina odběra startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, hezké úterý přeju.

Takhle na pohodu jsme odstartovali úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, Miroš Birka, Bělý květ. Mimochodem, taková zajímavost, ta písnička se měla jmenovat Černý květ a až těsně před vydáním dostala ten upravený název. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21. večerní provázy budeme mít chvíle plné nostalgie. A za chvilku k těm chvílím přidáme třeba i skvělý hit Britney Spears, Lucky. Teď ale DJ Bobo, Let the Dream Come True. To je věc, kterou vám servírujeme 10 minut po 18.

0: Takhle na pohodu zní úterý na Hit Rádiu. Nikdo jiný než Britney Spears a hitovka Lucky. Teď součástí vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme pro vás i další hity. Mike and the Mechanics je partička, která stojí za singlem Over My Shoulder. I touhle věcí vám rozproudíme krev v žilách, zlepšíme náladu, vyladíme úterý. Přidáme Kalimeno, nebo Bosn. S těmi všemi můžete počítat už za chvilku na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Mine chlepek.
18: Otužuj se.
19: Berhořčík.
2: Zkus pust.
18: Víc bílkovin.
9: Méně cukru.
14: A adaptogeny.
4: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

One in a Million, tak to je Boston, kteří nám hrají právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. My si teď dáme Jožoráže, to je frontman skupiny Elan, který na solové dráze nachystal písničku Voda, čo má drží nad vodou. Pochopitelně ji z Elany hraje na pódiu a my si ji teď zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
8: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
9: Do Englu v Kaplici.
8: Do Kaplice.
9: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
8: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
10: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Mine chlepek.
1: Otužuj se.
2: Ber hořčík.
3: Zkus půst.
1: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
5: A adaptogeny.
6: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio. And it goes a little something like this.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, teď to bude česká skupina Kabát, vezme nás na sever. S vámi Michal Pospíchal, dobrý večer.

Adiemus, tak se jmenuje píseň Interpret. Takhle skvěle, výpravně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio Classic je plné 80. 90. a hitu milénia. Teď konkrétně se vrátíme o 31 let nazpět. V roce 1995 je totiž na hudební scénu s novinkou Fantasy přispěchala Mariah Carey. V té době ji už celý svět znal díky vánočnímu hitu All I Want for Christmas, který vypustila ven o rok dříve. A který, pravda, má trochu větší životnost než singlovka Fantasy. Ale právě proto si Fantasy dáme, protože rádi občas připomeneme něco, na co v našem hudebním archivu už trošku sedá práh.

0: Robin Gibb, jeden z bratrů Gibbových, kteří společně tvořili hudební skupinu Bee Gees, jeho Juliet teď hrála na Hit Radio. Robin Gibb tuhle písničku vydal na své solové dráze. Objevila se na jeho druhé studiové desce How Old Are You, která světlo světa spatřila v roce 1993. Koukám dál, co máme v našem playlistu. Lákat bude třeba na Michaela Jacksona, kolem kterého se opět nastartoval boom díky snímku, který je aktuálně v kinech. K němu přidám třeba ještě skupinu Roxette. Takhle vám dál budeme hrát na Hit Radio.
1: Minech lepek.
2: Otužuj se.
3: Ber hořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce, pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt

0: Nuda? Klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Slibovaní Roxette, tohle bylo krátký výlet do Švédska. Připomněli jsme si tu původní dvojici Marie Fredriksson a Per Gessle. Na Hitrádiu jsme si zahráli Spending My Time. Jsme rádi, že ten váš čas se trávíte v naší společnosti. Vysíláme pro vás hudební speciál Hitradio Classic, ten je plný nostalgie a těch nejlepších hudebních vzpomínek. My si teď dáme jednu pecku, kde se moc nespívá, ale o to víc se v ní hraje na housle. Už tušíte? Rok 2001 přinesl řadu hvězd. Jednou z nich byla i tehdy 22-letá Vanessa May, která si celý svět podmanila skladbou Destiny.

0: Smrtonosná past, Pulp Fiction nebo Šestý smysl. Víte, co tyhle filmy spojuje? Bruce Willis. Hollywoodský herec, který ukázal, že nemá místo jen na stříbrném plátně, ale taky za mikrofonem, co by zpěvák. Vydal dokonce hned dvě alba. Na tom prvním s názvem The Return to Bruno se objevila právě i písnička Under the Broadwork. To je mimochodem cover singlovky skupiny The Drifters, která ji vydala v 64. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje těmi nejlepšími hity. Mission Impossible nám bude zpívat Helena Zeťová. Falco zase připomene fantastickou věc Out of the Dark. Tohle budou ty příští minuty na Hit Radio. Hit Radio.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
2: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
6: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Klasik, výběr těch nejlepších hitů minulosti. Za mikrofonem Michal Pospíchal, přeju vám dobrý večer.

Tom's Dinner, to je legendární věc, kterou v roce 1987 nahrála Susan Vega. O 3 roky později dostala tahle písnička remix britského dua DNA. Ten jsme teď hráli na Hit Radio. Úterní večer trávíte ve společnosti hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme servírovat to nejlepší od 80. až po milenium. Jamajka, to je místo, kde vzniklo překvapivě dost globálních hitů. Svou zemi proslavil třeba i Sean Paul, když v roce 2003 vydal singlovku Get Busy. Na tohle se pařilo v miléniu, tak doufám, že stejně dobře si zapaříte i v roce 2026. Shake.

I Want It That Way, to je nesmrtelný single britského boybandu Backstreet Boys. Je pravda, že z boybandy se na konci 90. a na přelomu milénia doslova roztrhnul pytel. Přežili ale jen ti nejsilnější. Dodnes zejména Backstreet Boys a Take That. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic, který už za chvíli nabídne další slušnou zásobu hitů. Bohaté budou na žánry i jazyky. Skupina Gentour s hitem Všechno bude fajn, nebo Metallica s ikonickou baladou Nothing Else Matters. I tohle pro vás se pro příští minuty máme.

Islands in the Stream, to je písnička, která by se dala pouštět pořád dokola a nikdy by se neoposlouchala. Tohle je úterní Hit Radio Classic, hudební speciál plný výběrových hitů 80., 90. a milénia. Vrátíme se na taneční parkety. Na žádné správné retro party nesmí chybět Ice MC s hitem It's Rainy Day. Vlnu nostalgie podpoří i Mariah Heat One Night in Bangkok. Sotva člověk slyší název, už mu ta písnička zní v hlavě. Tak si na ní počkejte, budeme ji tady pro vás na Hit Radio mít už za okamžik.

Tohle je velkolepé finále úterního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, muziku nám na Hit Radio budete diktovat vy, ale hned ve čtvrtek jsme zpátky s tím nejlepším z 80., 90. a z hity milénia. Tak se těším, užívejte večer.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

street, but not the freeway. Turn up.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle.